Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.

Danger. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Kolik čardáš? Za kolik čardáš? Kolik čardáš?

0: IMBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ovamaro.
3: Ovamaro.
1: On je náš.
3: Však on je náš, more.
1: Ten je náš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. We were staying in

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Kradou a taky lžou.
4: Co?
3: Nezáleží jim na nikom.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Firemní akce. Takže zase salonek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
4: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz

pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh-huh, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: minuta k tomu. Dobré ráno vám přejeme. Ranní Bon Appetit začíná právě teď.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: No a pěkné dobré ráno vám přejeme ještě jednou u počasí. 15. října ve čtvrtek v Ostravě bude spíše oblačná obloha, pršet by ale nemělo. Ty maximální teploty od 13 do 14 stupňů Celsia v noci kolem 6. No a pokud se chystáte na hory, a jakože vím, že hodně lidí se chystá na hory v tomto počasí a právě přesně na toto počasí čekali, tak se připravte, že bude dneska trošku chladněji, maximální teploty do 11 stupňů Celsia, oblačno s možností deště.
2: Fresh zprávy.
3: Smlouva na nové bazaly se španělským architektonickým studiem je už několik měsíců takzvaně na spadnutí. Samotnému podpisu ale vždycky něco bránilo. Definitivu měli dát ostravští radní na svých posledních dvou zasedáních. Ovšem nedošlo k tomu. Kriminalisté ukončili vyšetřování případu 4 lidí, kteří podle nich podvodně získali více než 2,5 milionu korun, určených na podporu domácností ubytovávajících ukrajinské uprchlíky. Obviněným hrozí 2 roky až 8 let vězení. Ve Frýdku-Místku se konala už druhá dražba automobilů, které byly odtaženy z ulic města, kde zabírali místa. Nejednalo se ale o autovraky. Prodávalo se 7 vozů, většina aut se vydražila za celkovou částku 36 tisíc korun, přičemž nejvyšší částkou za auto bylo 15 tisíc. Obránce Michal Fridrich bude i nadále působit v ostravském Baníku. 36-letý fotbalista podepsal po dlouhých měsících na bazalech novou smlouvu.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minuty po 6. víme, jak to vypadá na silnicích a víme, že v Ostravě a okolí je docela klid. Děkujeme za to. Počítejte s ranní špičkou, která vám na těch průtazích na Místecké nebo na úrovni Nová Ves Vodárna zabere třeba i 10 minut. Tak opatrně. A kdybyste zaznamenali informace, které doslova komplikují dopravu v našem městě, tak volejte nebo pište na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava.
2: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
5: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. Umpark.cz.
6: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss, Bernie's Grill and Wine restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Kiss. Mr. Worldwide.

0: Čest?
1: Šest.
0: Já jsem tě
1: rozuměl. Chtěl bys radši sedm?
0: Já jsem tě rozuměl. Čest, čest, jo,
1: dobře,
0: čest,
1: může
0: dvanáct.
1: Být čest, šest, dvanáct.
0: Čest, dobré ráno, přejeme, ahoj. Fresh Radio je opět tady a s ním také na ní dvojka Honza Pernický, Monika Rudová. My jsme se na vás těšili, Moni, jak se těšila celý včerejší den na dnešní ranní vysílání?
1: Až zase budu v brzkých ranních hodinách v centru Ostravy, kde je vždycky jako spousta pozorovacího materiálu, jako dneska.
0: A co dneska bylo?
1: No, šli ze Stodolní, jo? Dva kluci, jedna holka.
0: Ano.
1: Mezi něma byla nějaká vazba. Určitě buď to byli jako studenti vzájemně ve stejné, nevím, asi třídě, rozumíš, nebo minimálně vysoké škole a tak. Ty a byli dva na jednu. To znamená, že evidentně se slečna líbila oběma klukům a ti kluci se snažili
0: zaujmout.
1: Ano, i tak se to dá říct.
0: To je jako vždycky
1: že
0: velmi...
1: Že pro mě jako sledujícího to bylo vtipné teda.
0: To je vždycky jako velmi špatná kombinace. Já to tak taky jako zažil několikrát, když jsme se vlastně jako s kamarádem přeli o to, kdo si získá tu větší pozornost. Proto já jsem toho názoru, že pokud mám jít do báru s holkou, tak nejradši prostě jdu sám, jako jo, nikoho k tomu nepřizvu. A

0: pivo, beru dvě holky.
1: Jo, no tak tady prostě nevíme, z jakého důvodu se to...
0: Sešlo jinak.
1: Sešlo jinak, prostě dvě mužská ega a jedna slečna.
0: A to je problém.
1: A já jsem si vždycky přála vidět nějaké námluvy, jo?
0: No.
1: Jak to třeba dělá ten Tetřev.
0: Ano.
1: No, to ti bylo.
0: Taky to bylo tak hlasité?
1: Bylo to hlasité, kluci už měli upitou určitě, takže už nekoordinovali ani své pohyby, ani tok svých myšlenek. A slečna jako byla vytrvalá. Evidentně o jednoho z nich má zájem, protože jinak by tam už dávno nebyla. A já jsem ti zvědavá, který to vyhraje.
0: Tak možná se... A ty se to máš dozvědět, nebo jak to?
1: Ne, to ne, ale moc by mě to zajímalo. Takže jsem fandila těm klukům.
0: Jsem dělal, kolik to bylo? Jako...
1: No 4.30 jsem jela z domu, takže to bylo kolem 5. hodiny, protože otvírala pekárna zrovna na nádražní ústrojní.
0: Já teda jako vůbec nechápu, jak někdo může ještě tak dlouho pařit, jako... Do tak brzkých ranních hodin, nerozumím tomu, no,
1: no
0: nic.
1: Prostě šli za Stodolní, tam to
0: já
1: jsem slyšela, že středy jsou fajn na Stodolní, takže
0: fungují,
1: by to vlastně odpovídalo.
0: No. OK, tak jo, tak držíme klukům palce a my tady na Freši pokračujeme dále. Dobré ráno.

0: na Freši. Dobré ranko přejeme.
1: Ahoj, dobré ranko. Já už mám doma 15-letého kluka.
0: Výborně.
1: Tak od včerejška prostě, jo. A neuhodneš, tak my jsme, co jsme dělali na oslavě? Jak jsme oslavili tohle jeho životní jubileum? Jo.
0: Tak předpokládám, že tím, že to jako vyzdviháváš, tak to bude asi jako něco, co by mě asi jen tak nenapadlo.
1: Tak jednak jsme
0: koupila
1: si
0: mu obal na občanku.
1: Byli jsme si udělat občanku, to znamená, ano. Že jsme včera byli na úřadě.
0: Ano.
1: A pak jsem chtěla, aby zažil, víš, jako nějakou hezkou věc.
0: Dospěláckou?
1: Nechala jsem ho vybrat, kam by se chtěla jako podívat a...
0: A kam to bylo?
1: No, byli jsme takhle v bývalém strip klubu. V současné takové jako kavárně, která ano. Je plná kouzel. Jo?
0: Ano, ano. Kousek od Stodolní
1: kousek
0: ulice.
1: Kousek od Stodolní ulice, jo. Ale jasně. Překvapilo mě, že můj senátor věděl, že tam býval jako strip klub.
0: No, dívej se, 15 roku a jaké má zkušenosti, mladej.
1: Takže já myslím, že jsme vykročili tou správnou nohou a že jsem mu předala dobré know-how a vůbec jako životní poznání. Tak,
0: že má jako životní směr jasně daný. Jako.
1: Jo, ale drink si dal dálko, no.
0: A tak to je ale chyba.
1: Tak je to chyba, to ale... Je chyba.
0: A říkala si mu, dej si klidně alkoholický.
1: A já jsem říkala, tak si pod dozorem, tak můžeš ochutnat
0: zkusit, no.
1: Ale ne.
0: Ne? No, tak on před maminkou asi nechtěl dělat, víš. Já vím, jaký jsem byl já, to bylo úplně to samý. No a jinak,
1: no a
0: ty jsi to užila?
1: Já jsem si to užila a ty si pamatuješ, jak se oslovil své 15, protože já jsem přemýšlela.
0: Vím.
1: A já si to normálně už jako nepamatuju. Vím, že to bylo fajn, ale nevím přesně už, co jsem dělala.
0: Já si to pamatuju, my jsme s mámou byli taky pro občanku, úplně
1: taky
0: přesně to vidím. Bohužel já v té době ještě nebyl tak zkušený, takže v tomhle je tvůj syn napřed. My jsme šli tehda na pizzu a pokud si pamatuju, tak to bylo někde ve Výškovicích. Já si teďkom nespomenu přesně na ten podnik.
1: A vzhledem k tomu, že už jsi měl zkušenosti a byl jsi odvážný, tak jsi zdal pizzu s ananasem, co? Zkoušet, co vydržíš.
0: Myslím, že ne, já jsem byl odvážný s plechovou hubou od malička, takže já jsem si dal nějakou ostrou určitě, no. Ale přesně vím, že ten 15. narozeninový den jsem oslavil jako takhle a bylo to s maminkou, no. Ani nevím, proč tam nebyla třeba ségra, já vím, že tam nebyla. Byli jsme sami, no. Ale jo, byl to pěkný den, no, ale do strip klubu to jsme nešli, to ne. Tak jako takhle daleko jsme nebyli.
1: Máš co napravovat do svých potomstev.
0: Já to napravím, neboj.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: compañeros, Moni, téma 15. narozenin tvého drahého syna, to je velké téma, protože já, když si vzpomenu na mé 15, tak jednak, ano, byla to taky jako oslava, taková jako v poklidu, vyzvedla se občanka, jasně, dobře, ale pamatuju si, že tehda docházelo i k takovým těm jako námluvám o tom, jaký může být život po 15. narozeninách?
1: Teď nerozumím nerozumím ti.
0: No, říká se, ono platí to, že od 15 let už může dítě, mladiství...
1: No, řekni tak, jak to je.
0: Žít takový, že... jako i ten sexuální,
1: ano,
0: život, že jo?
1: No tak jasně, od 15 let nahoru už můžeš, no.
0: Tak, do 15 můžeš, od 15 musíš, se dokonce jako někde říká.
1: Aha.
0: Jo, no tak to je,
1: aha,
0: jako
1: tak to je pro mě jako maminku dobře, děkuju.
0: No, tak jinak víš, jako, že tak to funguje, jo? Tak jak probíhá jako ve tvém podání toto namlouvání, nebo jako vysvětlování? Popisování toho,
1: co daleko, se... daleko jako vepředu v tomhle, Honzi. Už jsme mu jako malému klukovi dali jako takovou animovanou...
0: Animovanou.
1: Brožurku, dokonce knížku, ve které bylo všechno jako tak hezky popsáno.
0: Aha.
1: Takže základy tam byly velice brzy.
0: Mm-hmm.
1: Jinak Ráďa určitě mu spoustu věcí, to vím, jako
0: vysvětloval. A jasně. Ráďa je manžel. Jenom, jako,
1: jo, Ráďa je prosím vás manžel.
0: Kdyby náhodou.
1: A já taky, jo, takže když on má otázku, já na ní odpovím, takže si myslím, že ví, že jako teorii
0: jaké, zvládá. Jaké otázky se jako tak na tebe linou, jako když už teda jako na to přijde?
1: Jsi přímo konkrétní, na kterou
0: jako
1: se kdy ptali.
0: Zajímá to, mě asi, jo, jako jestli máš,
1: asi
0: samozřejmě,
1: takhle,
0: nevíš.
1: Takhle jako rychle, ale...
0: Jako víš, kdyby se tě třeba zeptal maminko, a tak...
1: Proč, no, proč
0: to vlastně jako lidi dělají?
1: No, já bych mu řekla, protože je to hezké, je to zdravé.
0: Aha.
1: Že třeba.
0: Jasně. No.
1: Uvolně je to napětí.
0: Jo, tak to stačí.
1: A nebo to dělají, když ne pro radost, tak proto, aby měli potomstvo, že?
0: No jasně, jasně.
1: Máš ještě nějakého... On si, já jako nemusíš se schovávat za mého syna, klidně se ptej.
0: možná přijde otázka o dobře, protože...
1: Za 9 měsíců, když neuděláš správně ochranný systém, tak...
0: Vytažení,
1: jo,
0: takzvaně.
1: Jo,
0: no, já to vím. No, to já vím.
1: Nebo jako myslím ochranu, jako ochranu.
0: Otázka ode mě možná úplně ne, ale máme tady hlasovou zprávu od Ondře, která přišla teď, tak uvidíme.
1: Já se bojím.
2: Dobré ráno.
1: Dobré.
2: Já si tady na svoje 15 vzpomínám. To jsem od babičky tehda dostal 2 knížky.
1: Aha.
2: S názvem Můj pindě a moje frnda. Abych se prý vzdělával, jak to funguje. A to... Dneška ty knížky někde mám schované.
0: Já bych si je půjčil.
1: No právě. I s tímhle názvem přímo, jo. No tak to byla ještě, tak to stop. To my jsme mu dali jenom knížku s nápisem jakoby
0: opatrně.
1: Intimní dobrodružství. Takže takhle jsme to nevychytali.
0: Prosím vás, jestli ty knížky najdete.
1: Doneste nám je ukázat.
0: Půjčte, no.
1: No, ne, nebo Honzovi dejte, darujte.
0: Půjčte.

0: opravdu fungují a existují.
1: Ne, existují, no.
0: Opravdu jako jsou. Asi pochopíte, proč záměrně jako nezopakujeme název těch knih.
1: Ono se to nehodí úplně v tento čas, je to lehce nekorektní, takže my děkujeme Ondrovi, že nám potvrdil, že opravdu tyto knihy existují, já už scháním, jo? Já si to musím přečíst, mě to prostě nedá. A bude to od čtenářského deníku, to bude další kniha, nebo první kniha, kterou budu číst. Jako.
0: Dívej se, jde o krátkou, zhruba 32-stránkovou, nebo až 48-stránkovou knížku, která je pojata jako humorně poetický interaktivní průvodce a obsahuje různé návody, Honzíko, jo. Ilustrace dokonce, tak budeš tam mít obrázky, budeš, pochopíš. A
1: lidové
0: či poetické názvy pro ženskou tuhle krásnou část těla, kterou vy muži tak moc milujete.
1: Tak to jsem rád. Děkuju.
0: No, mě neděkuji.
1: Já jsem přesně jako potřeboval něco takového, jo, protože já si myslím, že zkušeností mám sice dost, ale jako rád se vždycky
0: člověk přiučí,
1: je to tak, jo. No. No nic, tak pojďme teď ale z jiného soudku, teď my něco pro vás a jsou to jukeboxy, že jo, takže komu co budeme hrát dneska, bude to třeba pro někoho, koho jste urazili, nebo naštvali, nebo naopak chcete někoho prostě jen potěšit.
0: Jak jsi přišel na to, že by dneska zrovna někdo někoho urazil?
1: No, protože to se děje denodenně a já se vsadím, že od půlnoci do teď, do 6.42, 100% někdo někoho minimálně jednou tady u nás urazil.
0: Tak doufám, že to nebude v souvislosti s tím tématem, které řešíme už pár minut zpátky.
1: Může být, jo. Pozor na to.
0: To nebude v intimní sféře.
1: Může být,
0: to
1: klidně.
0: To vždycky bolí nejvíc, že? Jo, ty urážky to, tady tohoto
1: charakteru. Je to blbé, no. Jako,
0: tak co už.
1: Je to velmi nemístné, naštěstí já se s takovýma urážkama nesetkávám tak často.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Všechno nejlepší teda vám, kteří oslavujete nebo zdáte někoho, kdo má krásné narozeniny, tak jak to budeme řešit i teď v Juboxu Fresh Radio. Dobré ranko.
1: Nádherně, ale opravdu jakože nádherně se to sešlo.
2: Jubox Fresh Radio.
1: Protože 15. narozeniny dneska oni slaví také Adriana nebo Adriánka od Péti, naší posluchačky, která nám tady píče každé ráno jako pravidelně.
0: Jo, tak gratulujeme, přejeme hezké narozeniny, všechno nejlepší, ať jsi prostě zdravá, šťastná, ať poznáš lásku, ať se ti splní sny, však víš, jak to je v 15, ne? Chceš celý svět.
1: Je to tak. Petra píše, ať zahrajeme něco od Miley Cyrus, že to je prostě jako topka její AI. A já si myslím, Miony, že my bychom mohli i zaspívat, co? A tak pojďme. A tak, a tři, čtyři.
0: Je to hodně štěstí, ne, Miley Cyrus, jo?
1: Já mám narozeniny a my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. A všechno nejlepší posíláme Miley Cyrus právě teď v éteru Fresh Radio k 15. narozeninám pro Aju.
2: Jukebox Fresh Radio.

0: online. Když jsme dneska u těch oslav, jo, tak teď se mi líbí vzkaz, který přišel od posluchače Jirky a to je fakt jako na zasmání, jo. Píše, a docela vážně, víš, mě to jako teď zmátlo trošku, píše, ahojte, nechci nic přivolávat, nebo tak, jo, ale za 3 roky můžete slavit to, že Monča bude babičkou.
1: A mi by to asi nevadilo.
0: Ne?
1: Ne, fakt jako, asi by mi to nevadilo.
0: Chtěla bych taková byla mladá babička?
1: Já bych chtěla být pohyblivá babička a vzhledem k tomu, jako dneska je,
0: ano.
1: Tak já bych si, když už, tak jo, no, tak samozřejmě, to, že jako chtěla bych být vitální, že?
0: Nebráníš se tomu,
1: a jednou svého vnuka chci brát na stodolní, takže já budu ta, se kterou si dá svůj první drink.
0: Co tam budete dělat, přijdete taky mě na návštěvu, nebo co? Jako?
1: Onziku, nejsem si jistá, že v té době ještě budeš...
0: Takže v té době jako co?
1: Jo, takhle, jo, to, já si teda troufám tvrdit, že za těch x let jsi schopen se přestěhovat z těch výšin třeba aspoň do přízemí. Jo?
0: To by si pak přišla, co?
1: A budeš mít o pokoj víc určitě.
0: Jo. No tak uvidím, a třeba i já už budu minimálně tatínek.
1: Ne, určitě
0: jo?
1: Se vyvineš, jo, nějakým směrem.
0: Je, děkuju.
1: Jako, to já ti věřím, že se
0: to je to nejpozitivnější, co jsem od tebe za poslední jako asi měsíce slyšel.
1: Je to dost možné.
0: Děkuji ti.
1: Užij si to a...

0: pryč, minimálně do letošní, ale počasí, to je ještě pořád v pohodě.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Není vyloženě letní, ale ani žádná bída to není. Dneska ty maximální teploty v Ostravě do 14 až 15 stupňů Celsia, takhle bude. Bude ale oblačno, bez deště, s tím počítejte, že sluníčko dneska bohužel úplně nebude. Naopak na horách by přece jenom nejdřív z rána polojasno být mohlo, později odpoledne, ale oblačno, v Beskydech dokonce i dešťové srážky. Maximální teploty do 11 stupňů Celsia, v noci teploty i kolem nuly.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Neděli po skončení fotbalového utkání mezi Baníkem a Spartou Konanem na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích posílí dopravní podnik Ostrava tramvajovou dopravu vloženými spoji. Navíc dojde ke kapacitnímu posílení tramvajové linky číslo 12 k zajištění návozu a také odvozu fanoušků před i po utkání. Pracovníci magistrátu přišli v domácí obuvi. Papučový den připomněl hospicovou péči. Veřejné prostředky pokrývají zhruba 60% nákladu hospicové péče. Zbytek tvoří příspěvky klientů a rodin, dary a další zdroje. Papučový den upozorňuje i na potřebu tuto péči podporovat. V Beskydském očním centru v nemocnici Frýdek Místek proběhla operace šedého zákalu s implantací nitrooční čočky. Centrum se tak stalo jedním z prvních pracovišť v České republice, kde tuto nitrooční čočku implantují. Basketbalové derby mezi Ostravou a Opavou, které se bude hrát v sobotu 14. listopadu v Ostravě, bude mít charitativní podtext. V rámci projektu Basket pomáhá nastoupit ostravští basketbalisté ve speciálních retrodresech, které následně zamíří do charitativní aukce. Celý výtěžek podpoří děti s onkologickým a chronickým onemocněním a jejich rodiny.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 2 minutky po 7, pěkné ráno, taky přejeme všem řidičům, frešákům, koukáme na to, jak to vypadá a jak se jezdí. Ostrava zatím průjezdná bez větších komplikací a bez většího zdržení. Pozor si ale dávejte v Olbramicích, kde se srazily 2 osobní auta nedaleko místního kříže. Tak opatrně, další informace posílejte na telefon nebo WhatsApp 77 337 136.
1: Doprava?
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Bon appetit s Honzou a Mončou.
1: Včera jsem měla první teplý drink.
0: První teplý drink, dá, jakože svařák se zdala.
1: Oficiálně jsem otevřela...
0: Zimní sezónu.
1: Tak řekně, reále, jak to jako je? Jako podzimní, víš, takže... No. Dýňové latte, prosím tě, mám za sebou a včera jsem měla dokonce i takový jako teplý nápoj, něco jako teplé mlíko, kde bylo hodně skořice a dokonce už jsem zvládla Honzíku i ten skořicový čaj, tak tě tak jako lákám dlouhodobě.
0: Ty jsi ale o dýňovém latte mluvila už v červenci, takže to je...
1: To ne, to není pravda.
0: Chápu, že jako se za něj těšila.
1: To ti, ale, no to jo, ale neudělají ti to v červenci.
0: No já vím, ale jako mluvila si o něm už v červenci, víš, jako že už si v červenci říkala, já už se tak těším na to své dýňové latte. No tak výborně.
1: Jo,
0: tak jo. No, pro mě oficiálně začíná sezóna teplých nápojů až na náměstí se svařákem v ruce.
1: No, chtěla jsem ti říct, my jsme spekulovali, Honzíku, že bychom se v sobotu mohli vypravit na Lysou.
0: No.
1: A tam jsem ti chtěla říct, že kdybys jako šel, protože už je tam fakt hladněji v těch horách, tak tam mi neříkej, že by si nedal minimálně čaj nebo grog. Jakože by si zdal, vylezl nahoru a dal by si pivo, nebo?
0: Pivo, jo.
1: Fakt by si zdal pivo,
0: já bych si dal pivo.
1: Tak, jako, tak já jsem grogová.
0: Víš, já totiž jako, když se zapotíš při východu nahoru, tak logicky potřebuješ to ze sebe nějak jako i, víš, jako dostat, aby si tu teplotu srovnala a studené pivo je na to nejlepší, jako.
1: Aha, no,
0: to je jako můj,
1: když
0: to, je,
1: říkáš... takhle,
0: to je moje osobní zkušenost, jo, já jako vím, že to funguje. Takže já bych si dal pivo.
1: Dobře.
0: Ty by si dala svařák.
1: Já bych si dala grog.
0: Grog, a grog je co vlastně?
1: Ne, tady, zase tě máme edukovat.
0: Grog je horká voda s rumem, že?
1: Ano, pojďme mu říct znova naposled. Víš, jak jsme se semkli minule s posluchačstvem.
0: No.
1: To je teplá voda.
0: No.
1: A rum.
0: Fuj, to bych si...
1: Ale
0: a co je na tom dobrého, jako?
1: Dostaneš k tomu správně, by tě k tomu měli dát i citron.
0: Aha.
1: A já potřebuji, aby toho cukru, toho citronu tam bylo jako hodně.
0: Ano.
1: Takže jako fakt mám ráda hodně toho citronu. A tohle je jediný nápoj, kde já používám cukr. Klasický cukr. Jinak sladím třeba medem nebo nesladím vůbec. Ale jako do grogu já potřebuji normální cukr, protože jinak mi to chutná jinak. Divně.
0: Děkuju, já asi ne. Já mám jako s tím slazením, já mám kamarádku, která si kafe, jo, espresso, lungo, cokoliv,
1: sladí medem.
0: Medem taky, no,

0: To vím, to se dělá. Ale výborné téma, pojďme ho otevřít. Posluchači Fresh Rády, a teď je to na vás. Dejte vědět, jaký horký nápoj v podzimním a zimním období u vás vyhrává.
1: WhatsApp 77 337 1036.
2: Jsem zvědavá, na co přijdeš teda.
0: No, já jsem zvědavý, kdo tady kope za tým Grok a kdo tady kope za tým Svařák. Tak pojďte.

0: rádio, máme 7.21, bon appetit s námi.
1: David píše výborné téma po ránu, že to jako moc rád poslouchá a že se o tom i rád baví. Navíc píše horká voda, horký rum, horký jegr, horká tula morka, horké červené víno i bílé, no všechny horké nápoje, zdravím fresh z Chlebičova, za mě top, jo?
0: Mm-hmm.
1: OK, tohle je názor nápoje. Davida. Radim píše dobré ráno, no u mě vyhrává čajík s citrónem a rumíčkem, takový ten podzimní groček, jo? Groček, pozor. Tohle je Radim. David píše svařáček, punč, horká hruška, nebo hruškovice, hruškový džus, to už je jedno, to za mě vyhrává. David je výborně můj člověk a máme tady i nějaké ty hlasové zprávy, tak počkej, já vezmu tady jednu. Hlasová zpráva nám přišla od posluchače Daniela. Danieli, dobré ráno.
2: Čaute, tak já jsem s Honzikem zajedno i s tou Lisou, prostě jak vylezeš takový kopec, tak jedině se schladit pivem. A než grog jako teplou vodu s rumem, tak to radši nové umru na dehydrataci, čau.
1: Jo, Daniel je můj člověk, já to vím, já to říkám celou dobu. Takže děkuju, je to potvrzeno, je to vyřešeno. Shodneme se všichni na tom, že dát si poctivý svařáček nebo punčík s tatranským čajem třeba, jo?
0: Počkej, to už ale kombinuješ hodně.
1: No, ale tak já jako...
0: Ty bys měl pracovat na vánočních trzích,
1: člověče. Já jenom říkám, že ta možnost tady je. Za mě vyhrává. Uzavíráme to, protože já normálně za chvilku budu muset odejít pro nějaký kus alkoholu. No dobře, tak
0: ale,
1: víš co,
0: dáme ještě
1: hlasovou zprávu od Radima, ten
0: se
1: k tomu přidal taky, jo? Tak dobře, pojďme.
3: No dobré ráno, já jsem jednoznačně taky za Honzíka a když vylezeš kopec, tam to pivko prostě musí být. Ale když člověk potřebuje zahřát, tak jednoznačně teplý štrůdl, TZN, kdo ví. Tak
1: ví.
3: Zapomněl jsem to, co to je. Jo, Jack Fire s jablečným džusem.
1: Je to tak, kdo ví, ten ví. No díky moc, ale tak mám radost, že se většina posluchačstva připojila k mému názoru. Tady jde vidět, chuťové buňky má dobře vyspělé.
0: A pozdrav taky toho Davida z toho Chlebičova, který měl jiný názor, ne? Ten ty taky poslouchá,
1: no,
0: taky jako potřebuje taky
1: Davida
0: podporu.
1: Z Chlebičova, no.
0: Taky potřebuje podporu.
1: No, co bych k tomu dodal, tak možná v 7.24 na zdraví.
4: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
10: Fresh Radio. Fresh Radio.
9: Buď fresh!

0: My jsme banda tady na tom Freshi, jo. Jsem si vzpomněla, že vlastně nápoje řešili i včera odpoledne Marek s Mikaelou. Aha. A jenom tak, jo, ať víme, protože někdo opravdu studené, někdo radši teplé, tak existuje prý čaj. Řešili to právě včera s příchotí piva.
1: Čaj s příchotí
0: teplý
1: piva?
0: Čaj si můžeš udělat s příchotí piva. No a pochopitelně, co myslíš, Marek řekl ano, nebo ne na
1: tak
0: tuhle
1: pochopitelně
0: nabídku?
1: Ano.
0: Jako... Myslíš, že řekl ano?
1: Já myslím, že řekl ano, protože já bych taky ochutnal čaj s příchutí piva.
0: No, tak...
1: Co tě tak tady jako udivuje teď?
0: Jakože Marek měl jinou odpověď.
1: Ty jsi v absolutním údivu. Čaj s příchutí piva může být jako výborný čaj.
0: To... Ne, jako klidně to zkoušej. Já se jenom divím, že ten Marek odpověděl jinak.
1: Marek odpověděl? A ty bys si nedala Marek... čaj s příchutí piva? Dobře, ne, zeptám se jinak. Když by byl čaj s příchutí proseka třeba... Šla bys do toho?
0: Já si myslím, že by nebyl dobrý.
1: Fakt?
0: Já si to fakt myslím, jo.
1: Schválně, ptám se internetu na nejbizárnější příchutě čaje.
0: Ale třeba existuje jahoda se šampaňským jako čaj.
1: To
0: jo,
1: vím,
0: to vím. A musím říct, že jako úplně mi neštimuje, tak proto já odvozuju, že by mi asi nechutnal ani čaj Poseko?
1: Co bys řekla na jasmínový čaj třeba?
0: O ten znám, ten jako snesu, ale není můj oblíbený.
1: Jo. No dobře, tak...
0: Máš, prosím tě, přišla hlasovka. Tak,
1: nejsou tady ale jako žádné výjimečnosti.
0: Zkus, dovolíme si ji pustit, byť netuším absolutně k čemu, ale tak třeba to bude k tématu.
1: Je to možné, že taky to je k nějakému čaji třeba.
0: Tak zkusme.
1: Tak dobré ráno.
2: Jako čaj s příchutí piva? Honzo, ty vole, pil jsi už někdy teplé pivo? Teď to je nos.
0: Pil, no? Pokaždé na hokeji, tam, že jo, tam je teplé pivo, studený párek.
1: Náhodou, na hokeji mají pivo dobré.
3: Fresh. No? My se teď mrkneme na to, když ty si říkala, že piješ ty své oblíbené sypané
4: ano,
3: čaje.
4: Ano, co piješ
3: tak,
4: ty?
3: Co piju já? Já totiž čaje miluju a jsem schopný vypít i litr a půl čaje za den.
4: No,
3: to znamená celou konvici. A já si od jedné firmy právě kupuju ty čaje v těch pytlících, ale mám jich několik druhů, jo? To znamená, že si dám třeba lesní jahodu, jo, dám si borůvku, zahradní směs.
4: Ano,
3: jo?
4: Je správné, pí, ono se to hodí,
3: jo?
4: No,
3: protože
4: a v teple je to dobrý
3: staříci,
4: v zimě.
3: A víš, jak to je super i studené, jo, ale já chci říct, že staříci pořád pijou tu svoji brblavou vodu, jak já říkám, to je jemně perlivá voda, jo, a oni mi ten čaj se napijí třeba jenom jednou za den, jo. A já si myslím, že to není dobré, jo, ta jemně bublinková voda, to potom je večer říhací proces takzvaný.
4: Tak když jim to chutná, a tady se ve ptáčím sladíš, jestli sladíš.
3: Já to nesladím.
4: Nesladíš, necháváš
3: ne?
4: Tak.
3: Ne, nechávám
4: já
3: tak.
4: Já vůbec. Best of
1: fresh. No, mají to.
0: Tak, prosím tě, tak pořád se nedozvíte, jestli ten Marek by si dal čaj z příchutí piva. Já to teda vím, jo.
1: My teda víme, že posluchači by si nedali čaj z příchutí piva, protože přišel další vzkaz, přišel od Ondry a ten píše fuj, pivo ne.
0: Tak Marek říkal taky ne, že to možná může být dobré jako start nějakého večera. Jo, to znamená, že to můžeš mít jako, já nevím, něco, co si dáš na úvod, ale no. Pak by přešel k tomu klasickému studenému pivu a pak si myslím, že bys kombinoval kde co.
1: A pak už to je jedno od nějaké doby.
0: Tak to říkala aspoň.

0: nejen právě na golfovém hřišti jako svišti, ale klidně i v restauraci, i té tamní restauraci Golf Parku, jo, pozor, kde si dáte dobré jídlo, dobré pití, dobré pivo a klidně i nějaký dobrý dezert.
1: Je čtvrtek, to vypovídá o tom, že dneska je poslední šance se probojovat do toho velkého zítřejšího finále. Zatím máme jako postupující Káťu a taky Aleše.
0: Kdo to bude dnes? Chcete to být vy? Chcete si třeba o víkendu zajít na dobré jídlo do golfparku a pak si zahrát golf?

0: Usměje štěstí.
1: Takový dárek pro manželku, aby nemusela vařit třeba o víkendu.
0: Třeba, pánové. Jo? Tak buďte s námi.
1: Vy nacvičíte zase, pánové, trefování do jamek.
0: A bude vyhráno.
1: A oba spokojení. Rajva.
2: Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: naopak. Volej do studia 77 337 1036.
1: Espresso, Sabina Carpenter, my se z těch teplých nápojů Honzíku nevyhrabem dneska.
2: Ne, dneska je to, dneska je to jenom o tom. Prosím vás, kvíz naopak může odstartovat právě teď. Stačí, když vezmete do ruky svůj mobilní telefon a vytočíte linku tady k nám do studia 77 337 1036.
1: Buď hravý, neboj se, otázky máme připravené. Jsou jednoduché, tak koukni třeba do kalendáře, ať nejsi překvapen. A uvidíme, co dál zmůžeme spolu. Je tam nějaký zájemce už, nebo ještě ne?
2: Zatím nám to nezvoní, ne, takže dáváme ještě prostor tomu, kdo se nakonec rozhodne a bude chtít o dvojku do golfparku soutěžit. Dobré ráno.
3: Takže dáváme ještě.
1: Haló?
3: Haló?
1: Ano, dovolal jste se na vlny Fresh Rádia. Tady je Monika, Honza, ahoj.
3: Ahoj Moniko, tady Pavel, ahoj Honzo.
1: Ahoj.
2: Pavle, nazdar, odkud voláš?
3: A teď zrovna jsem v Horní Suché.
1: Dobře.
3: Do práce.
2: Výborně, okay. Tak zdravíme do Horní Suché, pojďme si společně dát kvíz naopak. Položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně. Když to stihneš v rámci jedné minuty, jsi v zítřejším finále, OK?
3: OK.
2: Výborně, pokud jsi připraven, řekni, jsem připraven.
3: Jsem připraven.
2: Jdeme na to.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
2: Milý Pavle, první otázka. Bodliny má ježek nebo myš?
3: Myš.
1: K čemu slouží, Pavle, tuška?
3: Dloubání v nosu.
1: Může být.
2: Výborně, čím se živí cukrářka?
3: Vaří pivo.
1: Na které části těla máme kotník?
3: Na ruce.
1: Dobře.
2: Jaké i napíšu ve slově liže?
3: Hranaté.
2: Dobře.
1: Co je méně? 5 plus 2 nebo 3 plus 3, Pavle?
3: 5 plus 2.
1: Výborně.
2: Pavlíku, má dneska svátek Tereza?
3: Nemá.
1: Tak co, nemá, jo?
3: Nemá.
1: OK, v jakém měsíci chodí anděl?
3: V měsíci... lednu.
1: Dobře.
2: Kolikrát je písmeno A ve slově láska?
3: 180krát.
1: A doplň přísloví, kdo chce kam a rychle konec?
3: Tak je tam.
1: A ty jsi tam, ty jsi ve finále, čověče. Tak uvidíme, jestli to zítra dopadne pro Pavla.
3: OK, super, to mám radost.
2: Tak jo, tak my ti gratulujeme, radost možná budeš mít až zítra, pakliže se ti dovoláme a ty to zvedneš, OK?
1: No, kdyby náhodou, buď u mobilu prostě.
3: Dobře, tak jo.
2: Tohle měj se, čau, pozdrav všechny v práci, ahoj.
3: Díky, mějte se,
2: čau.
3: Ahoj.
1: Taky se měj, čau.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno, 8 hodin právě teď aktuálně. V Ostravě nějakých 7-8 stupňů Celsia, ty denní maxima dneska 14 až 15. Bude ale oblačno, po celý den s tím počítejte. A na horách dokonce i s možností lokálních dešťových srážek. Na horách a ve vyšších polohách teploty dneska v maximech do 11 stupňů Celsia.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Obránce Michal Fridrich bude i nadále působit v ostravském Baníku. 36-letý fotbalista podepsal po dlouhých měsících na bazalech novou smlouvu. Gratulujeme. Městskou nemocnici Ostrava čeká zásadní modernizace urgentního příjmu, který ročně ošetří téměř 50 tisíc pacientů a patří k nejvytíženějším pracovištím nemocnice. Ostrava Poruba nabízí katolické bohoslužby v angličtině. Měsíční mše v kostele svatého Mikuláše mají usnadnit účast na bohoslužbách lidem, kteří do Ostravy přijíždějí za studiem a nebo prací. Další anglické bohoslužby se uskuteční v sobotu 17. října, 21. listopadu a 19. prosince. Přehled bohoslužeb zveřejňuje porubská farnost na svém webu. Bitva Baníku. Ostrava se Spartou plní stadion ve Vítkovicích. Ani ne 15 stovek lístků zbývá v prodeji na nedělní zápas 11. kola fotbalové šance ligy. Oba celky čeká ještě pohárová konfrontace, tentokrát na Letné. Zatím platí úřední termín středa 28. října. Kluby se ale mohou dohodnout jinak.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Minutka po 8. Stále v Ostravě nejsou žádné komplikace, které by blokovaly průjezdu na těch hlavních tazích. Jenom si možná postojíte třeba na úrovni Nová Ves Vodárna, ale jinak žádné jiné komplikace nejsou hlášeny. Jenom stále se ještě vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut v Olbramicích, která se stala nedaleko místního kříže. Tak opatrně na cestách a další informace klidně posílejte na telefon nebo WhatsApp Fresh Radio 77 337 136.
0: Doprava?
1: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. A neb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
7: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: 12 minut. Dobré ráno přejeme na Freši.
1: Dobré ráno, my teda ze studia z Plynární ulice Marika taky ještě tady stepla. Ovšem od 10. hodiny se náš štáb přesouvá přenosovému vozu a bude živě vysílat z Gongu, kde probíhá HR-ko 2026 People and Culture Show.
0: Ano, já jsem si o tom něco málo zjišťoval. Pozor, není to takové jenom jako obyčejné sezení u prezentací a tak dále. V žádném případě je to velmi interaktivní a proto by to mohlo bavit i člověka, kterého to do této doby třeba vůbec jako nezajímalo. Jo, to je jedna věc. Dorazí třeba olympionik Lukáš Krpálek a třeba Kuba Mazuk, spoustu dalších lidí, kteří budou na místě v oblasti Dolních Vítkovic.
1: Je to festival toho, čím dnes žije svět práce. Jo, takže kdybys teoreticky Honzi se chtěl zdokonalit,
0: ano,
1: nebo ty máš spoustu nápadů, chtěl bys zase se skoupit nějaké lidi dohromady a vytvořit něco, tak bys jako mohl načerpat inspiraci, jak to udělat, aby třeba to všechno bylo fajn. Firemní kultura, jo, firemní vztahy, práce s AI, jak by ti to mohlo ulehčit. Podnikání třeba.
0: Je to tak, je to tak. Takže přesně pro tyto lidi je tato dnešní akce, která začíná už dnes, jak už jsme zmiňovali, v ostravském Gongu v Dolních Vítkovicích.
1: No a budeme, my tam budeme s tím naším přenosovým vozem, s té jedničkou až do 17. hoďky, takže tam bude JJ, pak se těšte na Martina Chlebouna a od dvou Marek s Mikaelou.
0: Co to znamená? Znamená to pro vás, pro posluchače, kteří nemůžou být na místě přímo dnes, že si alespoň můžete ochutnat nebo vychutnat kousek toho festivalu živě z éteru Fresh Rádia.
1: Je to
0: po
1: tak,
0: celý den.
1: My tam máme, prosím vás, nasmlouvané hosty, to znamená, že oni se budou cíleně bavit na dané téma, ale jako když zajdete za nimi je pozdravit, tak si myslím, že to nikomu vadit nebude. Oni budou jediní rádi.
0: Určitě ne.
1: Jestli tak se zastavte, naše auto poznáte, naše barvy taky, tak kdyby náhodou přijďte říct

0: La Primavera, DJ Sash. Taky Fresh Radio přejeme pěkné čtvrteční ráno. A pozor, pokud jste na tom stejně jako já a
1: máte už mikinu.
0: Dokud to jde, jo, tak nosíte co nejméně jako oblečení. Tak máme pro vás blbou zprávu.
1: No, už je Pernický nosí mikinu, to svědčí ovšem. Každopádně meteorologové, polské meteorologie, jo?
0: Aha, no tak to pozor, tak to nemůžeme brát tak jako vážně, ale.
1: I jo, v tomhle případě, jako na každém šprochu pravdy trochu.
0: Dobře.
1: A polští meteorologové tvrdí, že se žene mrazivá anomálie tady na Evropu, no a naši čeští meteorologové přikyvují, jo, říkají, no,
0: je to
1: ale
0: tak.
1: Něco asi na tom bude, takže přikyvují a je fakt, že si myslí taky, že nás čeká poslední jako konec října, který bude chladnější. To znamená, že teďka nastanou ty dva týdny, poslední říjnové, kdy maximální teploty se budou pohybovat kolem desítky.
0: Ano.
1: Ale jako když budou mlhy, Honzi.
0: No.
1: No tak i kolem pětky.
0: Ale.
1: A jenom tak.
0: Jako přes den, mluvíme o teplotách přes den?
1: Mluvíme o teplotách
0: v noci.
1: Přes den. Ne, mluvíme o teplotách přes den.
0: Šílené, no je to tady
1: noci
0: prostě.
1: Noci budou padat daleko ještě jako na jiné cifry, jo.
0: Takže je to prostě tady, tak s tím počítejte, prosím vás, hlavně nepodceňujte oblečení pořádně a teple se oblékejte. A hlavně buďte v klidu, dejte si nějaký vitamín a pusťte si Fresh. No, to vás snad zahřeje u srdce.
1: Vitamín.
0: Mohlo by, minimálně by vás to mohlo zahřát. Tak, a je to. Za chvilku pokračujeme dále, nabídneme Andreu Bocilio, nebo třeba Wilkinsona. Tak vitamín. Dobré ráno přejeme.
1: Jaký vitamín doporučuješ?
0: Pivo. Vitamín D?
1: No, tak je fakt, že ještě dostupný cenově, relativně.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
3: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
4: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit.

0: Wilkinson, jo? Fresh Radio, Bon Appetit, je 8.31 a Honze, chtěla jsem ti říct, že už jsem potkala dalšího cvoka, jako ty, aha, který se těší na Vánoce.
1: Jo, jasně.
0: Včera jsem slyšela o první vánoční ozdobě, která visí už u ledničky jednoho bytového domu.
1: Hele, a už dokonce jako ve velkém se v obchodních domech objevují i vánoční dekorace, no, které si můžeš koupit, jo, takže já bych chtěl říct, že opravdu, jo, je to na spadnutí a my spolu neprožíváme první Vánoce, takže ty moc dobře víš, že já jsem ten správný člověk na to nalazen a že opravdu Vánoce začínáme řešit hned, jakmile víme, že je tady první záchvěv nějaké té zimy, nebo klidně okay. I Vánoc.
0: Přiznávám, že já to mám s Vánocema jinak, já to mám ráda, je to krásný čas v tom roce, jako určitě jo, trávíš to s lidma, které miluješ, ale nejsem blázen, abych ho slavila nebo připravovala se na něho jako od září třeba.
1: A to nikdo neříká,
0: já ti jenom vysvětluji, Honzi, stav, ale od tebe, jakožto od někoho, kdo to fakt miluje a má to rád, očekávám, že teda dobře, tak mě do toho vtáhni. Ukaž mi, proč je to pro tebe tak důležité.
1: Není
0: já
1: problém,
0: pořád čekám, že ty se vytasíš s něčím.
1: Tak vydrž,
0: do dneška ani dárek, rozumíš, a ani cukrovičko.
1: Teď tě do toho vtáhnu, poslouchej.
2: Bon Appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
0: To jako Mariah, jo? Zase si pozveš babu na pomoc.
1: Už je tady, je to tady, Moni, tak já bych s dovolením zahájil Vánoce 2026. Tohle je první písnička v tomto roce, vánoční?
0: No u tebe určitě ne, Honzi, ty jsi hrál vánoční v srpnu, jo?
1: Tak jo, tak dobře, ale tohle je oficiální.
0: Jako oficiální, jo.
1: Tohle je oficiální, tohle jsou Vánoce. Jsou tady, dámy a pánové, Vánoce se blíží.
0: Dobře, a?
1: No nechaj zpívat, ne, ať tě do toho vtáhne, vždyť jsi to chtěla.
0: Se obávám, že se to si Maria nepodaří, ale
1: a jedem.
0: Dáme jí šanci, že...
1: Už to cinká, pojďme.

0: je to, vždycky si říkám, no tak nebudu utrácet tolik, hlavně, že se všichni máme, ale vždycky jako utratím víc, než chci, že jo. A tak o tom to není, ale.
1: No to víš, že to o tom není.
0: No.
1: Stromeček mít budeš?
0: Stromeček mít budeme, jasně.
1: Komu budeš chodit ujídat cukroví, protože ty ho určitě pec nebudeš?
0: Úplně všem.
1: A kdo z rodiny dělá nejlepší bramborový salát?
0: Mamka. A babička, to mají, jako mají to pozor, je to velmi vyrovnané.
1: A ty, aby si takhle byl spravedlivý, tak určitě budeš ujídat i babičce, i mamince.
0: Samozřejmě, spravedlivě, ať případně můžu posoudit, který se letos poved o maličko víc.
1: Chápu,
0: jo?
1: To je, rozumím.
0: A pokud je mu dobrý salát, dělá i tačka poslední roky.
1: No však přece jenom nepohrdneš, ne?
0: Je to jedna rodina, jedna krev, tak to je.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: píše nám naše posluchačka Veve, která nás upozorňuje na to, že sice hrajeme Mariah Carey už a blíží se Vánoce a chceme o tom mluvit, ale úplně jsme přeskočili Halloween, který tedy poslední roky taky dostává velkou pozornost v našich končinách.
1: Jako nepřeskočili, my se Veve k němu vrátíme, buď si jistá, že já za slavé slavím každý den, kde chodím nenamalovaná tady do rádia poslední dobou, každé ráno, takže já se poctivě připravuju na Halloween, ale nás k té zimě inspirovalo to, že opravdu i podle meteorologů prostě teď ten konec října bude chladný, takže
0: to přichází, no.
1: Jsem pochopila i já ty lidi, kteří už začínají myslet fakt na ty Vánoce.
0: Dokonce první informace byla taková, že už i na českých horách napadl první sníh. Je to o něco málo později než každoročně, ale i tak nám to prostě dává pokyn k tomu, že bychom se měli opravdu na zimu připravovat. Tak to je. Tak se připravte, nejlépe teda s freshem, nějakým tím punčem, zapalte si doma svíčku, pusťte si něco, co vás ještě víc dostane do takové té vánoční zimní atmosféry a buďte prostě dobří.
1: Doporuč nám nějakou
0: vůni?
1: Nepříchoť, ale vůni,
0: teď
1: která pro tebe je.
0: Teď jsem si koupil vyloženě vánoční svíčku, jako fakt, jako svíčka.
1: Takže
0: z vánoční
1: vůni. Pomeranč,
0: je tam pomeranč,
1: skořice,
0: hřebiček.
1: Jabko možná taky někdo to má spojené.
0: Takový, jako, víš, takový jako mix, necítíš nic konkrétního, ale prostě cítíš Vánoce.
1: Tak to já miluju citronovou trávu, když cítím. Ale to je nebezpečné, prý, teď jako říkám to takhle, ale jo, rozumně si to přeberte.
0: Okay.
1: To prý v tobě vyvolává vzpomínky, respektive díky tomu se můžeš uvolnit natolik, že ti začnou vyskakovat věci z tvého,
0: jo, z tvého
1: života, na které si třeba jako zapomněl nebo opomenul.
0: Tak to je hustý, no.
1: To umí vůně citronu třeba.
0: No, jo, je to taková malá droga. Může být. No nic, tak Vánoce, jak říkáme, se blíží. Možná mohli bychom zmínit, kolik přesně dní zbývá do Vánoc.
1: Ne, to ani jako nemusíš, my přece jenom jsme znalí, že? Víme, že je 15. října, pochopili jsme, že 24. přijde Ježíšek.
0: Tak já vím.
1: Ale jestli to chceš přímo jako na dny, no jeli libo Honzi a udělá ti to radost, tak můžeme 60, tady škrtat.
0: 69 dnů.
1: No, vidíš.
0: To je dost ještě, tak to je v pohodě.
1: To je
0: v pohodě.
1: To je možná takhle. Kolik máš na Duolingu udělaných dnů v angličtině?
0: Já už Duolingo nemám.
1: Beru zpět svůj dotaz, omlouvám se.
0: Jo, nechme to být, jo.
1: Nechtěně jsem tě ztrapnila, ale pamatuju si před rokem, jak jsi říkal, že jako budeš excelovat to.
0: Právě,
1: tak ne.
0: Nechme to být, pokračujeme dál.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
2: Fresh Radio.

0: Veve se těší, že si užije ještě Halloween předtím, než teda dorazí naplno ty Vánoce, tak proč ne? I letos pochopitelně bude třeba lampionový průvod v ostravské zoologické zahradě Honzy. Mm-hmm. Jo, s labáním dýně třeba. Nebo já tě zvu, můžeš jít se mnou z Vítkovic,
1: jsem
0: z Míráku.
1: Jsem myslela, že mě seš k sobě domů.
0: Ne, budeme všichni venku pod Vysokou pecí a půjdeme z Míráku do Dolních Vítkovic. Tam bude taky halloweenská akce.
1: Dobře, děkuji ti za tento skvělý tip. Já teda upřímně Halloween moc neslavím, protože mně nepřijde, že to je svátek, který by se jako měl vyloženě musel oslavovat spíš. Jako.
0: Jasně. A tak pivo si dáš ten den
1: já spíš
0: někde,
1: jsem
0: ne?
1: jako zaměřený jako na ten český styl svátku, a to jsou rušečky, jasně. Takže my třeba jdeme na hřbitov, zapálíme svíčku, zaspomínáme na naše blízké, které už tady bohužel nemáme. Takhle jako slavíme, ale že bychom jako vyloženě doma vyzdobovali obývák dýní, to asi ne.
0: Jo,
1: to
0: tak to my taky třeba nezdobíme, jo. Já taky nějak nevěším nic, žádné strašidílka na dveře. Ale jako tu akci moderovat budu už po několikáté a je to fakt oblíbené, že víš co, my na to máme, řekněme, takové jako typy, víš?
1: Jsi řekli, že se hodíš na moderování Halloweenu?
0: Jo, to musíš mít na to správný nos a mimochodem dělám i čarodějky.
1: Oni ví, tak to je. No nic, tak my děkujeme, užijte si halloweenský čas, užijte si zbytek vysílání Fresh Rádia, nezapomeňte, že dneska vysíláme od 10 hodin z HR-ka.
0: Z Gongu, z Dolních Vítovic.
1: Z Dolní oblasti. Tak ahoj!
0: Pa. Všechno se chystá, spoust lidí, a najednou už jen
1: pár taktů se zpívá. Mně se to líbí, přijde mi, že to dělá nás. Tady to rozloučení. A kouzelník, ten určitě přijde. A... Stačí, ne? Nebo ještě?
0: Říkali, nejlepší písničky zpívali dnes, tak zkus nějak navázat, jako jo? Jsem zvědavá, čím to přebiješ. Rytmus,
1: je to dobrý, jo? V pohodě. Tak jo, mějte se zítra, ahoj!

0: 100% to nám nikdo nevezme, neboť to je náš Fresh Track, My People, právě teď. Je 8 hodin 59 minut, minutka zbývá do 9. hodiny. Marika Tošková se svým skandálem je připravená už taky, takže tím pádem nám nezbývá nic jiného, než přejít na to, co vás zajímá. To jsou informace o tom, jak dneska bude a jak to jezdí v Ostravě. Pojďme na to, dobré ráno.
1: Počasí.
0: Ty maximální teploty dneska v Ostravě a v okolí vyšplhají na 14, ojediněle až na 15 stupňů Celsia. Bude ale oblačno po celý den bez deště. V noci je teploty kolem 5 stupňů Celsia a ve vyšších polohách dneska teploty maximálně na 11. Ve Skydech i v Jeseníkách k té oblačnosti byste mohli počítat i s lokálními dešťovými srážkami.
2: Fresh zprávy.
3: Smlouva na nové bazalie se španělským architektonickým studiem je už několik měsíců na spadnutí, jak se říká. Samotnému podpisu ale vždy něco bránilo. Definitivu měli dát ostravští radní na svých posledních dvou zasedáních, ovšem nedošlo k tomu. Kriminalisté ukončili vyšetřování případu 4 lidí, kteří podle nich podvodně získali více než 2,5 milionu korun určených na podporu domácností ubytovávajících ukrajinské uprchlíky. Obviněným hrozí 2 roky až 8 let vězení. Ve Plítku Místku se konala už druhá dražba automobilů, které byly odtaženy z ulic města, kde zabírali místa. Nejednalo se ale o autovraky. Prodávalo se 7 vozů. Všechna auta se nakonec vydražila za celkovou částku 36 tisíc korun. Nejvyšší částkou za auto bylo 15 tisíc v neděli. Po skončení fotbalového utkání mezi Baníkem a Spartou konaném na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích posílí dopravní podnik Ostrava tramvajovou dopravu vloženými spoji. Navíc dojde ke kapacitnímu posílení tramvajové linky 12 k zajištění návozu a odvozu fanoušku před a po utkání.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Minutka po deváté, dobré dopoledne taky všem řidičům, frešákům na cesty v metropoli. Pozor si dávejte na ulici Palackého v Ostravě přívozu, kde jedno nákladní auto blokuje průjezd celou ulicí, protože mu upadlo kolo. A pozor taky na Cingrovce v Moravské Ostravě, kde se srazily 2 osobní auta. Štosuje se kolona, která vám může zabrat čas i na 10 minut. Opatrně.
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Skandál!

0: Bikinák a fanúšikovia si to pochopiteľne určite všimli. Jennifer má 57 rokov, ale podľa fotografií to vyzerá, že gauč, more a dobrá nálada jej robia len a len dobre. A Jim, no tak. Ten si víkend užíval pekne po svojom. Na gauči so psíkmi. No hold, každý máme nejaké tie svoje priority.
1: Skandál s Marikou.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Tatiana Kuchařová, to je ďalšia krásavica, ktorou budem pokračovať na Freši. Tá si po turbulentnom období života užíva nové manželstvo a po prvý raz sa ukázala na verejnosti po boku svojho nového muža. Miss World z roku 2006 si pritom stále stojí za tým, čo v živote dokázala a hovorí, že po všetkých skúškach napokon našla svoje šťastie. A úprimne, po tom všetkom si ho asi aj zaslúži. Niekedy totiž najlepšia životná kapitola príde až po tej najchaotickejšej.
0: Skandál s Marikou. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama @freshradio.cz a domluvíme detaily.

what comes next will be marvelous.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď Fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak tady dobré čtvrteční dopoledne. My dneska dopoledne i odpoledne částečně budeme vysílat zase z areálu Dolních Vítkovic, kde probíhá velká PR akce, o které si za chvilku řekneme něco víc. Ale teď tedy pohled na cesty. V regionu máme aktuálně dvě nehody. Jedna je v Ostravě na Palackého. Tam je takové vtipné, nákladňáku upadlo kolo. Je to vlastně na úrovni Librosu, takže tam to měl kousek do servisu aspoň. A druhá ve Frýdku Místku na Ostravské ulici, kousíček před muzeum Meteoritu. Jsem ani neviděl, že v Frýdku mají dvě osobní auta.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.

0: Tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ano.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Fresh Radio.
1: Tak, pokračujeme ve vysílání tady z Dolních Vítkovic dneska. Já jenom ještě předtím odpovím na otázku, která pravděpodobně i přišla, ale tím, že dneska nemáme v mobilním studiu všechno. Jak to bude se soutěží? No, soutěž dneska nebude, ale zítra tedy udělám náhradního výherce. A jenom chci říct a pozvat vás, protože jsem si to teď byl projít, ten areál, abych věděl, o čem vlastně se tady ta akce děje a o čem to je. Tak musím uznat, jinak je tady obrovské množství lidí vevnitř až nečekané. Je to na celé dvě patra gongu a pochopitelně je to zaměřeno na firmy a instituce, které hledají ať už nové zaměstnance nebo nějaké nové partnery a podobné věci, prostě lidské zdroje, jinak řečeno HR. Takže doporučuji všem, protože vstupenky mám pocit ještě stále jsou, dají se koupit určitě na místě. A co mě pobavilo, tak jedna firma tady má billboard, který, když trošku zkrátím tu myšlenku, tak zní, že každá firma je tak dobrá, jak dobrou kávu u nich vaří. Tak normálně nevím, jestli tohle to bych bral jako úplně nějaký prezentační nebo motivační impuls pro nástup do dané firmy, ale třeba na tom něco je.
0: Buď fresh!
2: Fresh!
0: Fresh Radio CZ!

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Pokračujeme ve vysílání z Dolních Vítkovic, kde od dnešního rána, ona vlastně začala už včera, ale ten hlavní program je dneska, běží akce HR-ko, jak jsem si přečetl i vevnitř, People and Culture Show. Já musím uznat, atmosféra vevnitř je velmi, velmi jako na koncertě, protože když tam člověk prochází, tak normálně slyšíte skandování, pleskání, výkřiky, jakože a evidentně si lidé, kteří sem přijdou, užívají tohleto téma, čímž bych teda opět rád pozval všechny, kteří třeba řeší ve firmách nebo v institucích právě nábor nových lidí nebo nějakou komunikaci mezi lidmi, a nebo máte nějaké trable, tak je tady spousta odborníků a firm, které vám s tím dokážou pomoct. A my už za chviličku čekáme na dalšího hosta do rozhovoru, protože přece jenom tady ten čas je hodně relativní, tak se to tady takzvaně lepí, jak se dá. No a doufám, že za pár minut donesu nějaké další nové podněty od člověka zase z jiné trošičku oblasti téhleté varianty biznisu.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

novinky na Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: jsem si ten...
1: Tak, už to hraje. Já jsem si byl teď projít celý ten areál gongu, abych se podíval detailně ještě jednou. A jsou tady, možná slovo desítky je slabé slovo, téměř stovka firem určitě by se našla, které tady se prezentují právě v rámci akce, která se jmenuje HR-ko, tedy People and Culture Show, jak je tady napsáno, která má za úkol více osvětit témata, ať už lidských zdrojů, fungování firem mezi jednotlivými členy a podobnými věcmi. A samozřejmě jako každá taková mediálnější akce nemůže být bez účasti nějaké slavné osobnosti. V minulosti to byl třeba Mike Spirit a na dnešní den jsem koukal, že je uveden jako jeden z vystupujících asi nejslavnější český judista aktuálně, Lukáš Krpálek, zvaný Krpoš. Ale ten samozřejmě v tuhletu chvíli tady předpokládám ještě není, nicméně i tohle je zajímavá informace, když třeba děláte ve sportu, tak i od něj se dozvíte, jakým způsobem vám právě mohou pomoci lidé, kteří jsou odborníky na mezilidské vztahy a nábory firem, institucí a podobných věcí. Takže i třeba to může být důvod, proč se sem přijít podívat, anebo minimálně se podívat na Krpoše, že jo?
2: Posloucháš Fresh Radio.

Tak, 12. hodina už v podstatě klepe na dveře. Avizovaný, slibovaný host zatím nenašel prostor, aby k nám došel, tak věřím tomu, že odpoledne se to napraví. A já se tedy víceméně loučím tady z areálu Dolních Vítkovic z akce, která se jmenuje HR-ko, jinak řečeno tedy People and Culture Show. A taky musím ještě upravit jednu informaci, kterou jsem řekl, protože jsem zmiňoval, že jeden z těch nejznámějších, nebo ten nejznámější host dnešního celého dne, Lukáš Krpálek, už tady je, dokonce naše Michála už s ním má dokonce i nějaké storíčko, možná i rozhovorek nebo něco, tak jsem zvědavý, jestli se dokážeme dostat do fáze, že bychom měli tady ve vysílání, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jak má nabitý program, tak to asi úplně neklapne. Každopádně ode mě všechno, za chviličku náš kolega Martin Chleboun a pokračujeme dále s vysíláním z Dolních Vítkovic akce HR-ko.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže, každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: 14 minut po 12. hodině, dneska je čtvrtek 15. října. Já se vám hlásím živě od haly Gong v Dolních Vítkovicích, kde probíhá úžasný festival, HR festival, neboli také česky HR-ko. Plný dům personalistů, oni si tam dělají nějaké přednášky, radí se jak na vás, jak vás ulovit, jak vás dosad do jejich firmy za pokud možno pro vás dobrých podmínek, protože co si budeme povídat, prostě každý z nás slyší na nějaké peníze, benefity a tak dále a tak dále. Já si myslím, že nás čeká spousta zajímavých informací, máme nasmluvané i hosty, ten první přijde někdy po 13. hodině, ale já se pokusím třeba někoho sehnat a říct vám něco zajímavého úplně jakoby z patra. Přeju dobrou chuť, pokud zrovna obědváte a samozřejmě zůstaňte s námi na Freshi právě v tomhle speciálním vysílání.
1: Fresh Track, Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru. Fresh Track, Fresh Track.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Fresh Radio roste do všech směrů a hledá tebe. Jsme moderní metropolitní rádio a právě rozšiřujeme náš tým obchodních zástupců. Pokud máš obchodního ducha, chuť navazovat nové kontakty a podílet se na tvorbě skvělého obsahu, pojď růst s námi. Nabízíme zázemí dynamického média, volnost v práci, podporu zkušeného týmu a provize, které tě budou bavit. Napiš na reklama@freshradio a přidej se k Fresh týmu. Být slyšet, být vidět, být fresh.

Čtvrteční siesta dneska trošku netradičně, protože vysíláme živě z areálu Dolní Vítkovic z Gongu nebo od Gongu, kde máme naše úžasné mobilní studio. Dneska se tady koná HR festival, český HR-ko. Je to vlastně takový festival našich českých personalistů, by se dalo říci. To jsou lidé, kteří se o nás zaprvé teda starají od prvních kroků, kdy nás do firem nabírají, až potom vlastně, když žijete s tou firmou, tak oni vám nabízejí různé benefity, starají se o vás, pomáhají vám třeba s nějakou agendou a tak dále. Ale já když zaspomínám na dobu už docela dávno minulou, někdy 70. 80. léta, tak jestli si vzpomenete na film Já to tedy beru, šéfe. To je takový typický příklad dvou personalistů, kdy pan Petr Nárožný a Luděk Sobota si tam zahráli v nějaké firmě personalisty a oni na to šli už na tu dobu docela jako logicky nebo mafiánsky, by se dalo až říci, kdy oni si udělali nějakou teorii ohledně nevěry a potom jednoho z partnerů lákali do firmy tím, že různě vydírali právě a tlačili na nevěru a ti lidé nakonec jako podepsali. Jo. Byly tam neskutečné jako příběhy, kdy oni jeli dokonce až někam do Tater, zháněli jeřábnici, jestli si vzpomenete. Jo. Tenkrát to byl asi úzkoprofilový jako profil nebo řemeslo a jeřábnic nebylo, pak si někde zkoušeli dokonce na té hale a ona se trefila takovým těžkým poklopem na nějaký snad centimetrový šroubek prošla. Ještě si ji tam předcházeli, nosili tam nějaké obědy, večeře a tak dále. Takže v té době už prostě HR fungovalo, by se tomu říkalo úplně jinak a prostě bylo to jinak zažito, ale vždycky prostě firma potřebovala zaměstnance, dobré zaměstnance a o to, jak doba pokročila a jak to vlastně funguje dneska, o tom bude dnešní vysílání do 17 hodin tady od Gongu v Dolních Vítkovicích.

0: My jsme Fresh Radio, dneska siesta s Martinem a my máme takové dneska jednoznačné téma a tím je HR festival a vlastně personalistika, nabírání a podobně. Mě by zajímalo, jak to máte vlastně vy, kdybyste měnili třeba práci nebo hledali, tak čemu dáváte přednost, jestli je to výše platu nebo právě nějaké benefity, dovolená navíc, možná místo toho zaměstnání, kam budete dojíždět, pokud to máte někde 100 kilometrů, tak to už si rozmyslíte při dnešních cenách benzínu, jestli se to vůbec vyplatí. Tak co je pro vás důležité a na co byste brali rozhodně zřetel? Dneska nemůžeme používat WhatsApp, protože ho tady v mobilním studiu nemáme, ale mám otevřenou naši mobilní aplikaci, takže klidně přes něj napište, co pro vás je důležité při výběru povolání.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Fresh Radio, Siesta s Martinem a dneska vysíláme živě z HR festivalu z areálu Dolních Vítkovic. Moje otázka zněla jasně v minulém vstupu a to je, čemu se vlastně přikláníte, kdybyste měnili zaměstnání nebo hledali nějaké nové, tak co je pro vás rozhodující, na co by vás personalista nalákal? Petr píše, že samozřejmě v prvé řadě peníze, tak kdo by to měl nějak jinak. Teď je otázka kolik, jako co je dneska dobré peníze? 50 tisíc, 100 tisíc? Ve chvíli, že stanu 150, zase mi to nebude stačit, zase budu nespokojený, budu chtít 200, protože už nebudu jíst junior salám, ale budu jíst nějakou výběrovou šunku a tak dále. Potom samozřejmě prostředí firmy, to je asi důležité, protože pokud máte pěkné pracoviště, čisté, moderní, světlé, tak to rozhodně jako asi dá nějakou výhodu tomu zaměstnavateli. Roman píše pohledné kolegyně, teda Romane, nevím, jak to zjistíš vlastně při pohovoru, protože ty kolegyně, možná teda ta personalistka může být krásná, protože když tady vidím procházet personalistky, tak to jsou opravdu krásné ženy, ale na tom pohovoru nezjistíš vlastně ten zbytek těch kolegyň, takže nevím, podle čeho budeš probírat nebo vybírat, možná se můžeš zeptat ty personalistky, kolik tam je kolegyň, věkový průměr a tak dále, tak a zase záleží, jestli 18 až 30 nebo 30 až 40, kdo co preferuje a co je vlastně krásné, protože se říká, že krásná žena, nebo každá žena, že je krásná a jenom u chlapů rozhoduje počet vypítých piv.

0: disco.
1: Italno disco nám to pěkně rozporodilo po obědě. Doufám, že už jste teda najezení, že bylo něco dobrého. My tady s Markem vzpomínáme vlastně, jak se to vyvíjelo, ta éra těch personalistů, protože já, když jsem nastupoval kdysi dávno do firmy, někdy začátkem 90. let, tak to bylo klasické osobní oddělení a Marek mi říkal ještě, že to bylo oddělení kádrové, což bylo asi teda před rokem 89, nevím, co Marek pamatuje, ale jo, je to pravda, byli kádrováci a oni si vás proklepli, ne, jestli jste, já nevím, byli třeba vězněni nebo něco podobného, ale jestli nemáte nějaký politický škraloup, jo, anebo případně jestli jste nějaká dobrá rezerva, protože jste byli třeba členy komunistické strany a byli jste pro tu firmu nějakým přínosem. Jo, takže takhle to vlastně kdysi fungovalo v těch firmách. Otázka je, jestli se vůbec hledělo na ty pravé kvality těch zaměstnanců. Protože jako odsoudit mě, že nejsem ve straně, tak jako, nevím, Marek se tady na mě směje, říká si, jde to si, no je to pravda, je to 35 let zpátky, ale i taková doba byla, no ale dneska je to úplně o něčem jiném. Po 13. hodině uděláme si dopravu a potom nás čeká hodně, hodně zajímavý rozhovor a myslím si, že to není úplně o personalistice jako takové, ale o tom, jak se o ty zaměstnance starat a nabízet jim nějaké třeba relaxační programy. Taky by se mi líbilo, kdyby si mohl třeba pobědět na půl hodinky lehnout, dát si nějakou relaxační hudbu. Co říkáte na to? Já máme 12.57, teď by se to hodilo prostě nějaká výřivka.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava.
1: Je tady 13. hodina, jdeme se podívat na cesty. Máme tady tři dopravní informace, všechny se týkají Ostravy. Jedna dopravní nehoda na ulici Doktora Martínka, dvě osobní vozidla v sobě. Další dopravní nehoda na silnici 156, což je Místecká, tady kousek od Dolních Vítkovic. A třetí je opět v Hrabůvce, ulice Horní. Tam máme osobní vozidlo v kolejiši tramvajové dráhy a došlo se střetu tramvají linky číslo 15. Rozhodně přejeme šťastnou cestu, pokud někam cestujete, a ať dojedete dobře do cíle.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: DJ Peter Pan, Kali, yeah. Studio Laboratory, Desert Music, yeah.

muzika, rozhovory, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio. I get those goosebumps every

0: 13. hodina je za námi, vy ladíte Fresh Radio. No a přede mnou už je první host, my vysíláme živě z HR festivalu, což je vlastně festival personalistů a lidí kolem firem a starají se o zaměstnance. Přede mnou sedí Libor Matuš a on má právě na starosti starost o ty zaměstnance. Libore, vítejte ve studiu Fresh Radio v tom mobilním.
1: Hezký den, díky za pozvání.
0: Co vy tady máte za úkol na festivalu? Jaká je vaše role?
1: Můj úkol je pomáhat lidem a firmám, aby se o svoje lidi efektivně starali za pomocí nejnovějších vědeckých poznatků, tak aby to bylo funkční a použitelný v praxi.
0: Jak si to mám přiložit do češtiny? Co je teda vlastně vaším úkolem? Vy nejste u toho náboru, na to jsou jiní lidé, ale vy máte firmu, která nabízí firmám, jak zacházet se zaměstnanci, si tomu dobře rozumím.
1: Je velmi zajímavý, když se podíváte do vědeckých studií, tak dneska víme, že když třeba budete 20, 30, 40 vteřin investovat do toho, že jdete rychle po schodech, nebo do nich třeba běžíte, že pak budete mít výrazně lepší náladu, líba funguje mozek, líp se okysličíte, prokrvíte, a to je něco, co se dá spočítat v číslech, a vlastně těch 30 sekund časové investice do toho intenzivního pohybu, tak se může odrazit velmi zajímavě na výkonu toho zaměstnance, ať už je to ajťák, právník, analytik nebo kdokoliv další.
0: Ono je asi pravda, když se celý den dívám do

0: počítače, třeba jako ajťák, tak se mi ty mozkové závity trošičku zavaří a přeci jenom po obědě přijde taková ta krize a tohle se mi může nakopnout. Ono se říká, že při cvičení nabíhají endorfiny, to jsou ty hormony štěstí, lásky a tak dále, takže to může být jako pozitivní. Máme představu, kolik vlastně firem jde tohle s tou, dá se říct, moderní cestou?
1: Dneska jsou poměrně široce rozšířené různé dny zdraví a podobně, ale to bývá často jednorázová iniciativa a já se kromě pořádání dnů zdraví a různých teambuildingových aktivit, workshopů a webinářů snažím ukazovat firmám, že kromě těchto jednorázových aktivit, které samozřejmě taky ve velkém realizujeme, tak je zajímavé vytvořit systém, který pomáhá zaměstnancům a lidem ve firmě tyhle témata vlastně žít pravidelně, dlouhodobě. Protože samozřejmě všichni víme, že to není o jednorázové aktivitě, ale o tom, že se budeme třeba půl roku, rok postupně jemně, nenásilně učit, jakým způsobem ty metody využívat doopravdy v žité reálné kultuře naší firmy a toho daného týmu.
0: Vy, předpokládám, pracujete s těmi manažery vrcholovými v těch firmách. Dostává se vám třeba zpětná vazba klasických zaměstnanců, že jsou rádi, že můžou něco takového využívat a pomáhá jim to?
1: On samozřejmě každý je rád, když se o něj někdo stará a když má přístup k těm informacím od někoho, kdo je z praxe a kdo může říct nejenom z chatu GPT, ale i reálně z praxe, jak to funguje. Takže ta škála lidí, kteří většinou jsou potěšeni, že ty programy jsou od vrcholového managementu nebo někdy i majitelů nadnárodních skupin, až po zaměstnance de facto jakékoliv úrovně, protože každý jsme člověk, máme nějakou potřebu být v co nejlepší kondici, která je samozřejmě i socioekonomická dneska aktuálně, podle demografický křivek a stárnutí populace. A je to něco, co vlastně může využít v různých formách komplexity nebo naopak jednoduchosti prakticky úplně každý, který nějakou ekonomickou hodnotu vytváří.
0: My za chviličku probereme vlastně ty jednotlivé metody, jak se dá udělat, aby zaměstnanec si odpočinul a byl šťastný.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

0: Živě siesta z gongu nebo od gongu v dolní oblasti Vítkovice. Tady probíhá HR festival a já mám u mikrofonu Libora Matuše, který se vlastně stará o zaměstnance. On je ve firmě, která vymýšlí programy, aby zaměstnanci se měli dobře, aby si odpočinuli. Libore, my jsme vlastně řekli, co je vaše gro práce a dostali jsme se k tomu, že existují různé metody, jak vlastně zaměstnanci během pracovní doby si mohou odpočinout. Tak pojďme se na nějaké podívat zblízka.
1: On ten odpočinek je myšlen hlavně tak, aby jsme dokázali potom lépe pracovat. To znamená, neznamená to nutně, že musím teď nic nedělat, ale velmi často to znamená třeba zařazení intenzivního nebo intenzivnějšího pohybu do průběhu pracovní doby, protože to má dneska vědecky ověřené a velmi silné preventivní efekty. Například pokud lidé, kteří běžně necvičí, tak se věnovali nějaké intenzivní fyzické aktivitě, což může být třeba rychlá chůze nebo běh do schodů, to znamená, musí to být trošku náročnější aktivita, tak se ukázalo, že když se věnovali této aktivitě 60 vteřin, třikrát denně, ve třech blocích denně, tak se snižovala jejich úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění až o 49% a úmrtnost ze všech zdravotních faktorů o až 40%, což jsou v medicíně obrovská čísla a je důležité si uvědomit, že ten intenzivní pohyb, tak on navíc umí velmi hezky podpořit mozek, protože se vylučují různé látky, ať už jsou to neurotransmitery, různé podpora vlastně hormonální rovnováhy, tak aby ten jednotlivec dokázal lépe přemýšlet a lépe fungovat v tom de facto umělém prostředí, které my jsme dneska vytvořili, protože přirozenost člověka je pohyb, to je evoluce, to je 300 tisíc nebo 3 miliony let toho, jak jsme se tady vyvíjeli. A není to něco, co jde obejít nebo přeskočit. My ten pohyb vlastně potřebujeme a za něj jsme evolučně i velmi dobře odměňováni právě na té výkonnostní úrovni, že se nám pak lépe přemýšlí.
0: Mě tak napadá, vy jste zmiňoval, že to je člověk, který třeba běžně necvičí nebo nemá žádnou pohybovou aktivitu. Můžeme takovému zaměstnanci to nařídit, tohle cvičení, že bude běhat někde po schodech, a nebo je to prostě na dobrovolnosti v tom, že si to třeba vyzkouší a pak buď tomu přijde na chuť nebo ne?
1: Jde spíš o to, že my potřebujeme zaměstnanců ve firmách hledat tu jejich vlastní motivaci. To znamená, pro někoho to může být, že viděl babičku, jak odešla z tohoto světa na nějakou kardiovaskulární příhodu a říká si, dobře, tohle asi není něco, co já chci zažívat, nebo vidí, jakým způsobem třeba chce dále fungovat jako ve svém životě, protože samozřejmě pokud je 40, 50, 55, tak už vím, že to tělo se o sebe úplně nepostará samo, že já musím trošku mu pomáhat, zůstávat v té dobré kondici. No, anebo mentálně, protože samozřejmě dneska mnoho lidí je přetížených v práci, reálně těch AI přinesla ještě další vlnu toho, že těch informací a úkolů, který musíme zpracovávat, je prostě pořád víc a víc a na ten mozek to klade obrovské nároky, které vlastně my potřebujeme vyvažovat tady těmi klasickými tradičními postupy, jako je to, že se budu třeba intenzivněji pohybovat. To znamená, to zase nějaká kompenzace toho hypertechnologizovaného světa, tak aby jsme my jako člověk, jako vlastně nejslabší článek v tom řetězci té technologie, tak aby jsme vydrželi, aby jsme nevláli za tím AI automobilem, ale aby jsme zároveň byli v tom řídícím sedle a dokázali si ten život nejenom přežít, ale i si ho trochu užít, protože asi nikdo z nás se nechce upracovat k smrti. Takže je to o tom, že já tu práci dokážu dělat efektivněji, ale i v té pracovní době za pár desítek sekund dokážu o sebe pečovat a to ukazujeme široké řadě zaměstnanců i vedení a pomáháme ve firmách tvořit prostor a prostředí, kde je vlastně normální to, že o svůj výkon dbám i tady těmi, řekněme, lifestyleovými nebo ohledně životního stylu nastavenými metodami.
0: Já jsem kdysi viděl nějaký dokument v televizi, bylo to, mám tím, že z Japonska, protože to jsou jako pracovití lidé, že oni měli přímo na pracovišti třeba po obědě místnost, vypadalo to podobně jak v nějakém saunovém centru, kde oni se normálně naléhali vedle sebe a půl hodinky si dali šlofíka a pak znova pracovali možná do večera. Je to jako dobrá metoda tohle, že naopak toho člověka sklidním, nechám ho třeba zavřít oči,
1: to funguje.
0: Nějaká svíčka voná mi napadá, jo?
1: Funguje to hlavně v případě, kdybyste chtěli pracovat dlouho do večera, což samozřejmě není typická pracovní doba českého zaměstnance, ale samozřejmě pokud chcete pracovat do 6, 7, 8 a dále do večera, tak se ukazuje, že 20 až 30 minut odpočinku v té opoobědní době, kdy ty nervy vlastně úplně sklidníte, ideálně to, o čem mluvíte, že tam ta senzorická deprivace, kdy třeba chvíli nic nevidíte, že máte zavřený oči nebo se používají i třeba nějaké škrabošky, tak v asijských kulturách, hlavně těch východoasijských, je tenhle ten typ biohackingu, řekněme, poměrně populární a opravdu to funguje pro takové ty kultury, kde chcete pracovat hodně dlouho. U nás třeba v našich firmách, kde končíte v 16 nebo 17 hodin odpoledne, tak vlastně velmi zajímavý management vlastně té postgastrální demence, kdy po obědě člověku se většinou kognitivně úplně nedaří, tak je právě ten intenzivní pohyb před obědem, lehčí pohyb, třeba krátká chůze po obědě, a v průběhu dne je zajímavé třeba i pomocí různých dechových postupů, které dneska jsou ověřeny poměrně širokospektrálními vědeckými studiemi, se buď nakopnout a aktivovat, protože to dynamické dýchání umí, kdy si dodám tu odvahu třeba i před obchodní schůzkou, před jednáním nebo někde, kde potřebuji prezentovat třeba naši práci firemní a podobně. V obchodu samozřejmě to má výrazné využití, ale zároveň, když se dokážu sklidnit třeba tím, že dlouze táhle vydechnu a vlastně nechám ten stres rozpustit, jsem v klidu, můžu líp přemýšlet, ať už je to před prezentací nebo nějakým meetingem, nebo jenom v práci mám pocit, že těch úkolů se valí hodně a se potřebuji nějak zakotvit, tak tohle jsou velmi důležité metody té psychoemoční, ale zároveň fyzické regulace, kterou vlastně by každý, kdo pracuje hlavou, měl znát a měl umět používat.
0: Libor, tohle je jako úžasné téma, hodně zajímavé, protože u nás ještě není tak rozvinuto, jako třeba v tom Japonsku. Bohužel náš čas je strašně drahý a máme tady nachystány další hosty, takže moc děkuji za návštěvu tady v mobilním studiu Fresh Radio. Šťastnou cestu domů, vy jste z Prahy, takže ať dobře dojedete, no a se daří, ať ti zaměstnanci jsou spokojeni.
1: Děkuji moc krát, díky za pozvání.
0: Mějte se pěkně.
1: Hezký den.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Živé vysílání tady od Gongu z dolní oblasti Vítkovice, HR Festival. Před chvíli jste slyšeli, jak je dobré odpočívat při práci nebo po práci, po obědě a podobně, protože ne každý pracuje 8 hodin od 6 hodin od rána třeba do 2 do odpoledne, ale klidně pracuje 12 a možná někdo i 24. A pak se to přímo nabízí, že vlastně nevydržíte v plném zapřažení celou pracovní dobu a je potřeba najít nějaký způsob, jak vám pomoci si odpočinout. No a právě Libor Matuš se tím zabývá a prozradil nám metody, kterýma se dá dosáhnout toho, že si odpočinete. Já jsem tady měl napsáno ještě, že studená voda, jako poznámka k tomu rozhovoru. A já říkám, co to jako je studená voda, vy ty zaměstnance posíláte po nějakou ledovou sprchu a podobně. Tak prý ne, prý stačí, když se opláchnete studenou vodou, necháte na sebe foukat chvíli vítr a ono i pár sekund té studené vody vás dokáže probrat, takže zase fungujete třeba další 2 hodiny. Bavili jsme se s Markem Urbancem, že by se nám to líbilo si dát vždycky vepřo knedlo zelo s 10 knedlama, zapít to třeba půl litrem pivečka a pak si na půl hodiny lehnout, ale no nevím, jestli nám to zaměstnavatel dovolí. Dab FM anebo apka.

0: Čekuj FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day. Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

Teď mám pro vás jednu pozvánku, a to konkrétně na neděli na 17. hodinu na nedělní mašinérii. Mým hostem bude Matěj, motomechanik, a budeme si povídat o tom, že vlastně končí motosezóna, ochladilo se nám, počasí se nám zhoršilo, tak bude potřeba ty naše plechové a dvoukolé miláčky zazimovat. No a jak to udělat, aby to bylo správně a na jaře potom nebyly žádné problémy, tak přesně o tom si budeme povídat. Tak si to dejte s námi v neděli mezi 17. a 19. na Freshi. Fresh Radio.

0: Je tady 14. hodina, mám pro vás právě z cest. Pokud nás posloucháte přes DAB+ nebo mobilní aplikaci a pohybujete se v Kopřivnici, tak dávejte pozor. Na třídě obránců míru je tam nehoda dvou osobních vozidel. No a teď už předávám pomyslné žezlo. Rychlá rota na místě, vysíláme živě od Gongu v dolní oblasti Vítkovice. Koná se tady festival HR festival, samozřejmě festival manažerů, co se týče personální péče a péče vlastně o zaměstnance jako takové. Mějte se krásně, slyšíme se v neděli po 17. hodině Mašinéry, anebo potom příští týden zase tady v Siestě.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Rychlá rota.

0: Tak, jdeme taky na to i my. Máme čtvrtek 15. října, 14 hodin a 10 minut. Začíná rychlá rota na Fresh Radio. Marek a Mikaela a taky samozřejmě vysíláme odkud, no odinut, než z gongu to nebude, že jo?
1: Ano, HR-ko, HR festival, my jsme tady živě, jen tak se nás nezbavíte, ani i když vysíláme živě. Nebudeme tady sami, protože máme jeden rozhovor za druhým a já už tady teďka vítám, ať to nezdržu, protože tam podívej se je další řada.
0: Ano.
1: A oni čekají a všichni strašně chtějí na rozhovory k nám, protože věděli, že jsme super a těší se na nás. Takže já už tady vítám Jirku Koleňáka, je to vysokoškolský pedagog, poslouchej jo, krizový manažer, představí nám program Extreme a také, co je to odolnost a spolupráce třeba v krizi, takže krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, taky se mě jen tak nezbavíte.
0: My jsme rádi, tak pojďme na to. Co to znamená krizový manažer, když už se zeptám takhle na rovinu?
2: Krizový manažer je člověk, který přichází někam, typicky do firmy, kde probíhá něco, co ti současní manažeři nejsou schopní zvládat. Ne proto, že by to bylo nezvládatelné, ale protože jim na to chybí buď to kompetence, nebo kontakty, nebo peníze, nebo cokoliv dalšího.
0: Dobře, tak ještě krok zpět. Kdy firma potřebuje krizového manažera? Kdy na to dojde, že je průšvih?
2: Většinou si toho krizového manažera objedná o něco později, než by měla.
0: Aha.
2: Typicky právě v okamžiku, kdy dochází některý z kritických zdrojů pro existenci toho podniku.
0: To znamená, že firma začíná stagnovat, popřípadě začíná upadat?
2: Spíš už začíná upadat a většinou toho krizového manažera neobjednává ten stávající management, ale vlastník.
0: Aha. Takže to už je jako celkem potom průšvih.
2: Je to tak.
1: To spektrum toho, čemu vy se zabýváte, je velmi široké. Já tady mám napsané Opava a Liptov, ale zároveň jste říkal, že přebýváte v Praze, nebo i teda v Brně. Jaj, toho je strašně moc. Takže kde všude jste k zastihnutí, pro jaké firmy, kolik toho dokážete obsáhnout a tak dále?
2: Tak já už dneska dělám toho aktivního krizového managementu poměrně málo, protože teď jsem generálním ředitelem Newton University Group, takže my máme univerzitní skupinu, která provozuje 3 školy a spíš se snažíme právě pomocí vzdělávání předcházet tomu okamžiku, kdy musí vlastníci zavolat krizového manažera.
0: A teď pojďme zase krok dál, kdy už zase krizový manažer není úplně potřeba?
2: V tu chvíli, kdy ta situace je stabilní a může tam přijít ten standardní rutinní management, který se stará jenom o to, aby ta firma prostě jako běžně fungovala.
0: Zase se dostala na černá čísla, aby to zase šlo nahoru.
2: Je to tak, nebo minimálně na tu správnou trajektorii. Krize vlastně nemusí vždycky být negativní, ta krize je dost často důsledkem toho, že ten management nevyhodnotil změny na trhu, než v tom, že by aktivně dělali nějaké chyby.
0: Jaká je úplně nejdůležitější práce toho krizového manažera?
2: Důslednost v plánování zdrojů. To znamená, on musí

0: to myslím, jako že lidi propustit a tak dále.
1: To se stává v 99,9% případů. Krizový manažer je tam právě proto, aby přijímal nepopulární rozhodnutí.
0: Mm-hmm. Míšo?
2: To je jako vlastně super slyšet, protože kdybych měla být v pozici toho vedoucího, tak je fajn vědět, že existuje krizový manažer, na kterého se můžu obrátit a nemusím to vlastně tak trošku řešit já, že jo?
0: No,
2: což je fajn. Pojďme trošku k té Opavě, protože my jsme se tady ještě mimo éter bavili, že v Opavě jste řešil velmi specifické krizové situace. O co šlo?
1: Tak vedení města Opava se nás najalo, náš expertní tým vlastně z Newton University, na to, aby jsme jejich úředníky, kteří měli velmi intenzivní zkušenost s povodněmi v roce 2024, tak aby jsme jim pomohli tady z této krizové zkušenosti vytěžit vědomé kompetence. To znamená, aby ten jejich prožitek nebyl jenom tím negativním prožitkem, ale aby v případě, že se bude dít cokoliv dalšího, protože málo kdy ty povodně přijdou dvakrát po sobě, ta krize prostě bude mít velmi pravděpodobně jinou podobu, tak aby ti lidé v tom se pohybovali s větší lehkostí, grácí, lépe organizovali zdroje a vlastně tu situaci díky tomu právě podstatně lépe zvládli.
2: Jirko, my děkujeme velmi pěkně, náš čas se teďka chýlí ke konci. Prosím, řekněte, kde se na vás třeba můžeme obracet, takové poslední info pro naše posluchače.
1: Úplně nejlépe přes web www.newton.university.
0: Super, moc krát děkujeme za rozhovor.
2: Tohle byl Jiří Koleňák, krizový manažer. Děkujeme velice pěkně. Naschledanou.
1: Mějte se. Děkuju za pozvání.
0: Naschledanou. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
1: Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu

dělám stojky.

0: No, my tady v dnešní rychlé rotě stojky neděláme, protože ale tady v té jedničce to prostě nejde.
1: Ale jedeme bomby.
0: Jedeme bomby určitě v každém případě. Já jenom bych chtěl upozornit všechny, kteří čekáte na pravdu nebo lež, tak dneska prostě nebude, protože to nestihneme. To znamená, zítra vybereme dva výherce. No a teď už máme tady dalšího hostíka.
1: To je od tebe ale velmi hezké. Při pátku, jako budeme mít takovou tolik práce zítra, jo?
0: Ano, já jsem frajer, víš?
1: No, tak to se mám na co těšit, protože zítra vysílám já asi.
0: Samozřejmě.
1: Super. Já už tady mám dalšího hosta a to je Lukáš Krčil, je to CEO Hedepy. A teď jako nevíš, co to je, co?
0: Vůbec,
1: já ti to povím.
0: Náhodou.
1: Evropská platforma pro online psychoterapii a představ si, že Lukáš se i zaměřuje na AI, tedy dopady AI a AI a duševní zdraví, a na to já se teďka velmi těším. Takže krásné odpoledne, Lukáši, ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání.
0: Super, co nejblíž minimálně, tak na 2, 3, 4 centimetry
1: maximálně.
0: Pojď blíž,
1: vůbec se mě neboj, já nekoušu,
0: jo.
1: Ale budu mít možná záludné otázky. Jak to vzniklo, popiš nám přesně, co je vůbec Hedepy, jak se k ní dostat, kde ji najdem a co nám může přinést.
0: A samozřejmě pro normální posluchače bez té angličtiny, protože některá ty anglická slovíčka pro ty starší lidi, jako jsem já, s prominutím teda, jo, nevíme o co go. Jo, díky.
2: Jasně, hele, já se pokusím na Hedepy dnes přibližně 1400 terapeutů, se kterými se můžete potkat do druhého dne. Spoustu lidí vlastně dneska podle výzkumu, který jsme v Česku udělali, terapeuta potřebuje. Přibližně 80% trpí nějakou duševní nepohodou v posledním roce. A vlastně na Hedepy si uděláte jednoduchý párovací test a my vám poradíme, který terapeut se hodí k vám.
1: Je to zdarma, nebo se to platí? Jak to je? Já jenom protože tady s Markem trávíme hodně spoustu času a možná to budeme brzo potřebovat. Možná už zítra.
2: No, je super, že spoustu pojišťoven v Česku a tady tohle to vlastně proplácí, takže vy si můžete vybrat svého terapeuta i podle pojišťovny, kterou máte, třeba VZP, a vlastně ta pojišťovna vám pak zpětně proplatí peníze na ty sezení, myslím si, že to je 70 až 80% té ceny.
1: Jak Hedepy vzniklo?
2: No, tohle je moje několikátá firma a když byl covid, tak jedna z těch mých firm na tom byla hodně špatně, protože jsme přišli o spoustu zakázek, takže já jsem na tom byl taky špatně a potřeboval jsem se potkat s nějakým terapeutem, abych se z toho vypovídal a musím říct, že mi to první sezení moc nesedlo, což se většinou děje a já jsem si říkal, to je zajímavý, když mi to sezení nesedlo, možná, že to tak má i víc lidí a proto jsem si řekl, pojďme tady tohle něco zlepšit.
0: A jak se to teda zlepšilo?
2: No, zlepšilo se to tak, že dneska vidíme, že desítky procent Čechů na terapii už chodí, což si myslím, že je velmi pozitivní. Spoustu mladých lidí se nebojí mluvit o tom, že má nějakou duševní nepohodu a sdílet třeba i pozitivní příklady. A dokonce spoustu lidí vlastně dneska začíná řešit duševní zdraví i s AI, což může být samozřejmě hrozba, což je teda umělá inteligence, aby jsme nemluvili ve zkratkách. A my se právě v Hedepy snažíme tuhle umělou inteligenci zkrotit a udělat ji tak, aby nebyla nebezpečná a bylo tam i to propojení s tím terapeutem.
0: A já bych se vrátil ještě zpátky k tobě. Když tobě nesedlo to první sezení a ty si přesto šel na druhé sezení, a jak ti teda to pomohlo to druhé sezení? Jak už tě pochopil ten terapeut, nebo ty si pochopil toho terapeuta, a nebo jsi se bavil víc už o těch svých problémech, anebo on ti pomohl to z tebe dostat? Jak to dopadlo?
2: Ale důležitý je říct, že těch terapeutických směrů je strašně moc. V Česku je třeba 16 terapeutických směrů a někteří terapeuti jsou zaměření na výsledek, ale někteří zase s tebou půjdou víc do hloubky a budou třeba řešit tvoji minulost. A každý to má trochu jinak a každý potřebuje trochu jiný přístup, takže z mého pohledu je hrozně důležitý hlavně se nebát to zkusit a ten můj druhý terapeut už byl trochu jiný, už se mě víc ptal, trochu mě tím víc provedl i mě vysvětlil, o čem terapie může být a minimálně to první důležitý, co pro mě bylo, je, že jsem začal si zvědomovat, co vlastně já jako Lukáš cítím a začal jsem se na ty situace, co se mi v životě dějou a třeba mě spouštějí nějaký traumata, vlastně dívat a pustil jsem si je blíž k sobě a to bylo dobrý, protože jsem, už to nebylo jenom jsem hrozně ve stresu nebo něco se děje, ale už jsem si říkal, aha, to jsou konkrétní věci, na kterých já můžu začít třeba pracovat.
0: A samozřejmě počítám, že to je i o důvěře k tomu terapeutovi.
2: No, určitě strašně moc a je to právě o tom vytvořit mezi sebou vztah, kdy ty vlastně najednou úplně cizímu člověku, který ho v životě si neviděl, seš ochotnej říct něco, co tě fakt trápí a třeba se za to i stydíš. Mm-hmm. A terapeuti na tohle mají speciální výcvik.
0: To je strašně trapné, to je takové, až to bolí. Jako.
2: No, rozhodně, určitě to bojí a pro chlapy nás je to ještě mnohem jako těžší, protože my od začátku života jsme jako učený, že máme bojovat a být silný, že jo, a najednou si máš třeba dovolit jako brečet nebo říct, že tě něco trápí, takže není to jednoduchý, ale tím, jak Hedepy je anonymní, že vlastně to můžeš dělat doma sám a nikdo vlastně ani neví, protože ty si toho terapeuta vybereš klidně z druhého konce republiky, tak ta bariéra vlastně klesá.
0: Hele, perfektní, díky.
1: Já bych se teďka ráda zaměřila na to AI, protože to je samozřejmě obrovský boom a všichni tady, nebo ne všichni, ale většina z nás, pojďme si upřímně říct, že jako terapeuta jsme AI určitě už využili, protože spousta lidí si vlastně s AI povídá, jo, už řeší běžné denní situace, ale i krize, poháráš se doma s partnerem, s partnerkou a první, co tě napadne, šup, prostě jedeš na AI a ptáš se, jak to třeba máš vyřešit a uchopit. A mně to přijde velmi jako nebezpečné, proto se mi líbí ta myšlenka toho, co jsi říkal, tu AI vlastně podchytit tak, aby nebezpečná nebyla. Takže kde jsou ta úskalí toho, kde třeba nebezpečná být může, na co si dát pozor a v čem to HDP může jako pomoci?
2: Tak AI vlastně dneska je hlavně dělaná tak, aby vám pomohla vyřešit nějaký problém a vlastně hodně jste využili ty tokeny, které na AI jsou. Takže ten jejich business model je, povídej si se mnou vlastně co nejvíc. Což ale není, chci vám pomoct vyřešit duševní zdraví. Jo. To znamená, že on si s váma povídá, může vás třeba utvrzovat i v nějakých vašich pravdách, neumí vás úplně diagnostikovat, protože to, co ten terapeut hodně dělá, je, že třeba vnímá i vaši nonverbální komunikaci.
0: No nemá cit.
2: Nemá cit, přesně tak. A v čem je to jako z mýho pohledu nejvíc nebezpečný, je, že na tom vlastně může vznikat nějaká závislost. To znamená, že ty si s ním vlastně můžeš povídat klidně 6 hodin a on tam pořád je. Jenže pak třeba jdeš ven a zapomeneš si telefon, najednou přijde nějaká extrémně náročná situace, třeba hodně lidí se bojí jezdit dopravníma prostředkama veřejnýma, jo? Nebo má nějakou úzkost jako z hodně lidí na jednom prostoru.
0: Ano.
2: A ty tam tu AI nemáš a najednou ta tvoje reakce může být výrazně jakoby horší a náročnější. To znamená, že je vlastně dobrý to propojovat to s nějakým odborníkem a vlastně nebrat to, že AI je dneska nějaký zdravotní prostředek, na který byste se mohli spolehnout. Na druhou stranu, abych jako nebyl jenom ďáblův advokát, myslím si, že AI je skvělá v tom, že je dostupná pro všechny opravdu. To znamená, že i když jste někdo, kdo opravdu nemá peníze a pojďme si říct, jako takových lidí je prostě hodně a ne každý má neomezený budget na všechno, tak ve 3 ráno tam někdo je a může s ním řešit svůj život. A cílem HDPy je vlastně dostat do toho vztahu s AI i toho terapeuta, aby my jsme věděli, kdy už je to na odborníka, ale kdy vlastně v tom chatu ještě vlastně stačí se takzvaně jenom vypovídat.
0: Máš nějaké doporučení pro nás obyčejné smrtelníky, čeho se bát, čeho se nebát?
2: Já si myslím, že je hlavně důležitý se nebát, se začít o sebe starat, jo? Že vlastně to, co my na HDP vidíme nejčastěji, je, že přibližně 70% lidí v Česku se zkrátka bojí si říct o pomoc, protože se bojí někoho otravovat. Cítí se, že ten jejich problém není dost velký, ale to fakt není pravda, protože problém je jako individuální věc a je hrozně důležitý to vlastně zkusit a nebát se.
0: Super, díky.
1: Ještě mě zajímá jedna věc, já vím, že už bychom měli končit, ale já vím, Marek už tady na mě kýve zlověstné pohledy, ale co taková jako velmi citlivá rata, protože to naše nitro je jako velmi citlivé místo a pokud se svěřuju AI, tak jak tohle je jako ošetřené, aby se to nedostalo někam, kam třeba nemá?
2: No, je důležité, fakt dobrá otázka, protože ty modely, které jsou dneska zdarma, tak oni se trénují na vašich datech, jo? A myslím si, že není úplně dobrý do těch modelů dávat všechny vaše věci, včetně nějakých jako soukromých věcí, jako kreditní karty a tak.
0: No, jasně.
2: A proto my třeba na HDP právě pracujeme s modelama, který nejsou trénovaný na těch ostatních datech a ty data nikam neunikají. Ale určitě to je něco, na čem bychom tady mohli strávit strašně moc času a myslím si, že je velmi důležitý tam nedávat všechny svoje osobní.
0: No super, moc krát děkujeme.
1: Díky
0: za
1: moc, tohle byla Lukáš Krčil, CEO HDP, Evropská platforma pro online psychoterapii. Lukáši, moc děkujeme a přejeme krásný den, ahoj.
2: Díky moc.
0: Měj se hezky, ahoj.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tak první dva úžasné rozhovory máme za sebou v dnešní rychlé rotě.
1: A další máme taky před sebou.
0: Ano, a ještě tady byl se nahlásit jeden pán Petr Pasek, který říkal, že by si taky jakože rád přišel na rozhovor, tak pokud prý ti to nebude vadit, tak se za náma zastaví 16.30.
1: Já se ještě rozmyslím a uvidíme, co mi přinese.
0: Nesomruj.
1: Tak dobře. Je tady spousta zajímavých věcí a lidí, úplná obrovská spousta. Já jsem tady od začátku, od zahájení a to byla nádhera, to byla super pecka.
0: Kolik se zahajovalo?
1: O tři čtvrtě na devět, stihla jsem i velmi rychlou snídaní, protože jsem přišla tak, když už se zavíralo snídaně, už nás vyháněli. Stihla jsem i kafe, ale hlavně jsem stihla to zahájení, které bylo naprosto perfektní. Cirkla Putika, krásné vystoupení, dojemné, je to prostě mistrovské dílo, jak to dělají.
0: Já vůbec nevím, co je Cirkla Putika, to znamená,
1: já tě potom ukážu.
0: To jsou cirkusáci, kteří přišli jakože do putiky, nebo?
1: No, v podstatě. Ale nemají k tomu krýgly, hele. Krýgly tam neměli, ale měli tam třeba žininku, měli tam takovou tu houpačku, na které skákali, na stěně lezli a k tomu byla výborná muzika. Já tě to potom ukážu. Já jsem to všechno točila. No.
0: Dobrý, super. No. Tak jo, tak pokračujeme v našem vysílání a budeme se těšit. Na co?
1: Na rozhovor a rychlou rotu samozřejmě.
0: Jak jinak?
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Rychlá rota.
7: Aneb dva, co nezastavíš.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Mrkneme na dopravu v 15 hodin a 1 minutu. D1 od Fulneka na Bělotín, teda ve směru na Olomouc, se tam stojí, je tam dopravní nehoda, dokonce prý je tam vrtulník a dálnice je uzavřena. Tak dávejte si pozor.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Joel Corey a taky Tom Green and Lionheart vysíláme z naší té jedničky. Rychlá rota je tady Marek a Michaela. Jsme před gongem na HR-ku 2026.
1: Střídají se nám tady hosté, měli jsme dva mužské hosty a konečně první dáma, je to Petra Prchlíková, obchodní ředitelka Up Benefity. A teďka pozor, Máro, víš, čím se zabývá?
0: Netuším.
1: Proč zaměstnanci dost často lžou nebo neřeknou pravdu?
0: No, protože se bojí, to je jednoduché jak facka.
1: Víš to,
0: já byl zaměstnancem 25 let, takže já to vím a vždycky vím, že když jsem řekl pravdu, tak z toho byl průšvih jako blázen.
1: No, tak hele, víc nám o tom tady poví právě Petra. Krásné odpoledne.
0: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já děkuji za pozvání, ale máte naprostou pravdu. Nejčastější příčina toho, proč zaměstnanci neříkají pravdu, ale ono to je pravdu do očí svému šéfovi, tak je právě z toho důvodu, že mají obavu, že s tím bude nějaký problém pro ně do budoucna. Potom je to taky o tom, že vlastně nechtějí zbytečně si dělat problémy. A třetí, že vlastně ten šéf tu pravdu neunese, že nestojí o ten...
0: On to nechce a někdy se to otočí proti tomu zaměstnanci. Řekl bych tak z 80%.
2: Přesně tak. 38% pouze tak odpovědělo. Ten zbytek to možná jenom nechce říct nahlas právě.
0: No.
1: Mě by zajímalo, jestli se to mění. Teďka se hodně mluví o Gen Z, že jo? Tak ty jsou možná pravdomluvnější, ty si víc hlídají, kde pracovat chtějí, pod jakým vedením a tak dále, takže mění se to?
2: Ano, já tady vlastně vůbec nemusím být, protože ten průzkum přesně ukazuje, že s nástupem Gen Z je ta komunikace mnohem otevřenější. Na druhou stranu, oni k tomu potřebují nějaký anonymní kanál. Oni nechtějí ty věci říkat úplně napřímo, ale chtějí je říkat a to je právě rozdíl v těch firmách, že dneska vytvářet kanály k tomu, aby tu pravdu a vůbec, aby ten svůj názor to Gen Z mohlo říct, tak je velmi aktuální.
0: Takže se vlastně vůbec nic nezměnilo, jenom ta generace se to neřekne do očí, jo, tak jako my staříci, kdy jsme vlastně žádné aplikace neměli, skoro bych řekl, že počítače byly úplně v začátcích, ale oni to potřebují někde hodit na nějaký WhatsApp nebo něco, kde teda teoreticky jako to řeknou, ale neřeknou to do očí.
2: Přesně tak. My staříci jsme to říkali v hospodě, kde jsme nadávali.
0: Jo.
2: Dneska možná to je v kuchyňkách, kde si ponadáváme, ale oni na to potřebují tu aplikaci, oni to chtějí, ale aby se to přes tu aplikaci právě dostalo do té firmy. Tam je možná ten rozdíl, protože oni s tím něco chtějí dělat, jenom prostě oni nejsou schopní prostě dneska komunikovat z očí do očí. Ale teďka prosím pěkně, nechci urazit nikoho z Gen Z, protože na to nejsem odborník a spousta jich by mohla říct, že takhle to vlastně není.
0: V tuhle tu chvíli mě napadá otázka, chtějí to dělat anonymně, anebo se pod ten dotaz podepíšou?
2: Většina odpovídá, že anonymně.
0: No a jsme zase u toho.
2: Takže
0: úplně zase hození hrachu na stěnu a tak dále. No dobrý, no.
1: Hele, ale pořád je to lepší, ta snaha, jo, než když, podívej, my jsme třeba v jedné firmě, ve firmě měli normální poštovní takovou schránku takzvaně, jo. No hoď tam něco, nemůže, někdo tě uvidí, kolegyně tě uvidí, tam vedle, že jsi to byla zrovna ty, je tam jeden dotaz a je úplně jasné, kdo se na to ptá. Takže mně toto přece jenom přijde, že to je fajn moc se vyjádřit, ať anonymně.
2: Přesně tak, dneska ty aplikace to umožňují a ve firmách čím dál tím častěji ty kanály jsou. A to je základ. Ve chvíli, kdy nebude kanál, kde si vlastně ten zaměstnanec může ten svůj názor říct, tak se stane, že právě budou vznikat takový ty chodbový, kuchyňkový nebo WhatsAppový kanály a ten zaměstnavatel se to nikdy nedozví. Ještě máme spoustu osvícených zaměstnavatelů, kteří s tím chtějí pracovat.
0: A myslíte si, že do budoucna to půjde ještě dál? Nebo kam to půjde do budoucna?
2: Já si netroufám říct, kam to půjde. Možná ty právě mladí, kteří zjistějí, že je to bezpečný a že jsou vyslyšeni. A tady si opět myslím, že dneska je spoustu firem, který velmi dbají na to, co zaměstnanci říkají. Takže já jsem velký optimista v tomhle tomu.
0: Super.
1: Mě zajímá, co teda nejvíce zaměstnance trápí. Ať už se to jedná o teda tu novou generaci, ale nebo i o tu starší, jestli se to dá nějak zprůměrovat, jestli to je společné, anebo jsou i rozdílné trable, které chtějí řešit.
0: Peníze.
2: Peníze jsou na prvním místě, ale tady bych se trošičku zarazila nebo zastavila, protože já jsem i dneska v té mé přednášce měla, že mám jeden krásný slide, kde peníze nejsou na prvním místě. Ano, a právě v tom, co nejčastěji zaměstnance nutí k odchodu, a to jsou vztahy. Vztahy na pracovišti. Tak jak já říkám, ve chvíli, kdy chcete, aby vám odešel nejlepší člověk z firmy, to neznamená, že mu dáte méně peněz, ale že mu dáte toxického šéfa. A tohle to tam ty vztahy opravdu zvítězily.
0: Mm-hmm.
1: Já jako velmi ráda slyším, protože pro mě jsou vztahy neskutečně důležité a už jsem byla v té situaci, kde jsem zůstávala v práci, kde tady mi hrozí gafou, jo, už mi zalpil pusu gafou několikrát. No teď si mi přerušil linku. Chtěla jsem říct, že jsem už v takové firmě byla, kde jsem měla méně peněz, ale bylo tam velmi příjemné prostředí firemní a to mě vlastně udrželo a určitě já teda za sebe můžu říct, že pro mě to je přijatelnější mít trošku nižší plat, ale příjemné kolegy, příjemné prostředí, než mít vysoký plat, ale stojí to za houby takzvaně.
2: A to se vracím zase zpátky k tomu, k generaci Gen Z, protože pro ně smysl práce je skutečně jako velmi důležitý a ty vztahy na pracovišti potřebují. A zase, když jsme měli průzkum právě na jednotlivý generace, tak u Gen Z byly vztahy na pracovišti na prvním místě. Peníze, pak to byl smysl práce a teprve potom peníze.
1: Je něco, Petro, co byste chtěla vzkázat ještě našim posluchačům?
2: Buďte upřímní k svému šéfovi, říkejte věci do očí a na rovinu, věřte, že váš šéf to unese.
0: Yeah. To je super, ale.
1: To znělo velmi pozitivně. Děkujeme za to. Petra Prchlíková, Up Benefity. Děkujeme, krásné odpoledne.
0: Krásné odpoledne.
2: Děkuju vám a mějte se hezky. Ostrava žije. Rychlá ruta.

0: Čas letí jako bláznivý a nechytím ho ani vy. My máme tady dalšího hosta v našem pomyslném křesle. Hezký odpoledne.
1: Martin Jurík ze Sefiry je specialista na personalistiku bez papíru. Víš, co to znamená, Máro?
0: Já to asi celkem chápu, to znamená zahodíme šanony a půjdeme do digitalizace. Je
1: no
0: to tak?
1: Tak on nám to poví. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, zdravím všechny na HR-ku.
1: Co tedy znamená takzvaná digitalizace? Myslím, že tohle slovo mohu použít, ne?
0: Digitalizace personalistiky. Jestli to tak je teda.
2: Tak, je to tak. Je to v zásadě, takže dneska zákazníci už vlastně hodně tu personalistiku digitalizovanou mají. Jo? Už dneska nikdo nepočítá mzdy v kalkulačce, nevyplácí mzdy po bálkách. Ale přece jenom, když se bavíme o pracovněprávních dokumentech, tak tam vždycky ten proces, který je perfektně zdigitalizovaný, tak ve chvíli, kdy se má vlastně už jako sfinalizovat ten dokument, tak ta veškerá snaha skončí přece na tom papíru, což sebou přináší jako velkou neefektivitu. A my do toho vnášíme něco, čemu rádi říkáme digitální důvěra v elektronické dokumenty, protože prostě vnímáme u těch našich zákazníků nějakou, nebo u těch potenciálních zákazníků nějakou obavu z toho, že zahodějí ten papír, protože všichni jsme na to byli zvyklí celý náš život. A my do toho vnášíme to, abyste to mohli udělat, a tím udělat znamená elektronicky podepsat.
0: A sfinalizovat.
2: Správně. A v souladu s veškerou legislativou, abyste se o ty dokumenty mohli, nebo my se vám o ně krásně dlouhodobě postaráme.
0: Okamžitě vyvstává otázka, jak k tomu ty klienty donutit. Jak je přesvědčit?
2: Tak nám se osvědčilo na to nejít jako většina IT firem, kdy bychom těm klientům prostě tlačili nějaký super cool IT nástroj, protože to prostě okamžitě vyvolá paniku, že co nám to sem tlačí za Matrix, tomu nerozumíme. My vlastně ty naše zákazníky provádíme tím procesem digitalizace. Bavíme se jak s IT, tak s právníkama, tak s personalistama. Nikoho z téhle skládačky nedoporučujeme vyloučit, protože tenhle projekt prostě není IT projekt. Týká se personalistiky, je to velmi citlivý na legislativu, takže my se umíme bavit u stolu se všema těma lidma.
0: To znamená, že GDPR je asi číslo jedna problém pro všechny?
2: Jednoznačně je to jednak GDPR a potom vlastně jak správně ten dokument podepsat, jak ho doručit těm zaměstnancům a jak se o něj dlouhodobě starat.
1: Mně to velmi vyhovuje, protože já jsem, co se týká papíru, strašná. Jak když něco podepíšu a než dojdu domů, tak už ho vlastně nemám. Takže ta digitalizace a mít to v této formě je pro mě vyhovující. Myslím si, že ve firmách už je to vlastně moderní a hodně firm s tím pracuje, ale problém bude asi s veřejnou správou. Nebo se mýlím?
2: Tak donedávna to problém byl, nicméně nová legislativa už tomu trošku jde naproti, minimálně tím, že už ten služební zákon se bude víc jako chovat, řekněme, jako soukromoprávní svět, takže celkově už ty pravidla budou trochu volnější, bude to hratelnější, takže teď cítíme určitě zvýšenou poptávku i ze státní správy.
0: A ty dokumenty budou uloženy někde na cloudu, jakože ve vzduchu, aby k ním měl přístup teoreticky, kdo o to požádá, anebo to je uvnitř, jakože struktura v té firmě, že jenom to bude uvnitř té firmy uloženo na nějakém disku třeba, když to takhle řeknu.
2: Hele, umíme oba přístupy, je to hodně o tom, co jste za ty firmy, máme bezpapírovou personalistiku, jsme dělali pro kooperativu někdy kolem roku 2018, kdy ještě mít věci v cloudu nebylo úplně tak běžný, takže tam je to celý vlastně on-premise u nich doma, ale pak další zákazníci, jako třeba Dr. Max nebo Rohlík, tak ty máme třeba komplet v cloudu, dál Pražská energetika, ty zase to mají pěkně u sebe. A je to hodně o preferenci, hodně o nějaký jako vnitřní mentalitě té firmy. Mm-hmm. Bezpeční jsou určitě obě varianty.
0: No ale tím, že třeba Dr. Max, když už jsme u toho vlastně má tolik poboček, tak pro každou pobočku by byl problém, kdyby to měli někde vevnitř, takže asi pro ně je lepší vzít to někde ve vzduchu. Z nějakého toho, jestli to dobře chápu.
2: I v té variantě, kdy to mají vlastně u sebe uvnitř, tak se k tomu dostanou všichni ze všech poboček. Třeba ta kooperativa je prostě zářným příkladem, kdy oni těch samozřejmě poboček mají několik desítek po republice a to, co předtím, oběhat, aby ten dokument oběhal celou republiku, nazbírali se podpisy, trvalo to týdny, dneska je to na pár kliků, prostě za pár hodin, za pár dní maximálně.
0: Super.
1: Co se týče bezpečnosti, jak je toto ošetřeno v tom digitálním prostředí?
2: Tak, já nejsem technik, ale my jsme těma certifikacema na bezpečnost, když to řeknu úplně prošpikovaný, protože sami jsme kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářející důvěru, což je takový krásný, hrozivý název, ale vychází vlastně z evropského nařízení EIDAS, takže to znamená, že jsme auditovaný každý rok nebo obrok velmi důkladně. Pak vlastníme všechny možný ISA 27000 a tak dále, prostě pro bezpečnost dat v cloudu a tak dále. Máme toho fakt dost, takže.
1: Je něco, co byste chtěl ještě vzkázat našim posluchačům, kteří třeba řeší, jestli přejít nebo nepřejít na digitální formu té personalistiky? Já myslím, to je taková poslední věc. A
0: samozřejmě, ať to není šetřte naše lesy. Jako.
2: Takže jste naše lesy určitě dobrý, ale doporučuji se na to nekoukat tím, kolik korun ušetřím za papír, protože o tom to prostě není. Ale to hlavní doporučení je nebát se toho, dneska už to jde udělat naprosto kompletně právně správně. A takový drobný doporučení je nedělat to úplně revolučně, jít prostě postupně, vybrat si nějaký málo konfliktní dokumenty. Typicky jsme třeba s Rohlíkem pilotovali na souhlasu s prací z domova, protože to je takový dokument, který vlastně bylo nutné mít podepsaný v té době. A zároveň je to věc, kterou všichni chtějí, ty zaměstnanci, takže jsou ochotní prostě si to vyzkoušet v tom digitálu ponovu. Dopadlo to skvěle a od té doby už podepisují, kromě výpovědí, které stále nedoporučujeme, opravdu všechno v digitálu.
0: Hele, super, díky moc za rozhovor a přejeme krásné odpoledne.
1: A tohle byl Martin Jurík ze Seferi, specialista na personalistiku bez papíru. Děkujeme, krásné odpoledne.
2: Díky, čau, mějte se hezky.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
3: Vyhrávej skvělé ceny!
6: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Dolní oblast Vítkovice, Marek a Michaela, rychlá rota, jsme u gongu a stále vysíláme živě z naší žlutobílé té jedničky.
1: Ano, ano, ano, je tady další host, na toho já jsem se velmi těšila, byla jsem na jeho přednášce dopoledne a já jsem totiž teďka fascinovaná tématem Everestu. Jo. Asi poslední půl rok nebo rok mě to naprosto jako dostává, pořád něco sleduju, dívám se na dokumenty, no a teď ti něco povím. Jo. Tento borec vylezl Everest v roce 2006 bez kyslíku, pak si na lyží nějaký takový další kopec a nebyl to náš Vaňkač tady v okolí. A ještě ke všemu je to voják. Je to tak, David Vojtík, krásné odpoledne.
0: Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne všem posluchačům a dobrý den. Ano, je to tak, jednak jsem horolezec, taky jsem businessman a taky člen aktivních záloh.
1: To jako je neuvěřitelné, kde se toto dá všechno jako stíhat a propojovat, jo? To mi teda řekni, jak jsi k tomu došel. Já vím, že do těch vojenských záloh si na své přednášce říkal, že jsi šel až teďka nedávno. Je tak?
2: Je to tak, já jsem vlastně vstoupil do aktivních záloh ve věku 53 let, takže je to spíš taková...
1: To je pro Mára, Mára tam ještě může taky vstoupit v tom případě.
0: Já už ne, dej pokoj.
2: Škoda, že nevidíte Markův výraz teďka.
0: Ne, vůbec. Já to musím přiznat, teprve mi hlava začíná pobírat, co všechno tenhle ten pán udělal a kde vstoupil a proč tam vstoupil.
2: Já teda hodně děkuju za pozvání, já jsem vlastně novojčínský rodák, takže jako se tady cítím dobře na Ječárku v Ostravě a děkuju za pozvání do rádia teda.
0: Jo, super.
1: Řekni mi, jak tě to napadlo, ten Everest teďka, jo? Půjdeme teďka tady k tomuhle. A potom vlastně i ty lyže, protože to byl taky velký kopec v Nepálu. Bylo to v Nepálu, nebo kde to bylo? V Nepálu. Já to zbožňuju, ale v životě bych tam jako nešla. Miluju Nepál, byla jsem v Katmandu a ty hory jsou naprosto jako famózní a věřím tomu, že tě to uchvátí, když to vidíš. Ale kde vznikla ta prvotní myšlenka, že jsi řekl, že tohle chceš a ještě bez kyslíku?
0: Řekni úplně, prosím tě, na začátek, jak tě napadlo horolezectví?
2: Jo, je to taková delší historka, tak zkusím zkrátit. Já jsem jako dítě lyžoval, znáte Svinec, kopec u Novýho Jičína, už tam teďka není moc sněhu, tak tam jsem vlastně vyrostl. A jezdil jsem za Nový Jičín, takže původně si zdovedl lyžování. To mi zakázali doktoři, protože jsem si odrovnal v obě kolena, a jsem jezdil hodně a závodně. A někdy ve 14. mi to zakázali doktoři, respektive přestoupil jsem na gymnázium v Bílovci, to bylo matematické gymnázium, kde mi řekli, hele Davide, tak buď to lyže, já jsem byl jako v zimě, jsem byl hodně na soustředěních a jsem sportoval a v Bílovci mi řekli, hele, matika nebo lyže, tak rodiče usoudili, že je matika teda, takže já jsem neměl moc to, ale měl jsem strašný štěstí na Bíloveckém gymnáziu, byl můj tělocvikář Jarda Dobijáš, čímž toho zdravím, a to byl horolezec, takže já jsem s ním začal líst, no a potom, když jsem můj první kopec větší bylo, vstoupil jsem do Novojičínského horolezeckého oddílu, kde jsem stále členem a v roce 2001 jsme vylezli na Denali, Mount McKinley, největší kopec Severní Ameriky s kamarádem z práce. A když jsem stál nahoře toho kopce, tak jsem si říkal, tyjo, a teďka to půjdu pěšky dolů, takovou, jako, to je fakt daleko, jako, jo. A to je jako hora, ke který jdete dlouho, prostě ten přístup je složitý, na ledovec, s letadlem, sáně za sebou táhnete, všecko s tebou táhnete. A jediný, co jsem si přál, je, abych měl lyže v ten moment, a že bych to sjel dolů. Takže takhle vlastně vznikl ten nápad kombinovat lyže, hory, horolezení a lyže. Pro mě obě velmi přirozené věci. A vlastně pro mě ten pohyb na lyžích v horách je přirozenější než to pochodování. A prostě, jo, ský alpinismus, to je moje vášeň.
0: No super, tak pojďme k tomu Everestu teda.
2: Jo, jak vznikl ten Everest? Hele, já jsem potom Denali, Mount McKinley, 2001, se šel podívat do Himalají na takovou obliďku, rok 2003, tuším. Obešel jsem takzvaný Annapurna Trek. Na tam Annapurna Treku, jak jsem šel dolů, a podle prstinku taky jako soudím, že jsi tam byla, tak jak scházíš dolů ze sedla Torongla, tak v dálce jsem viděl takovou jako horu. A to jsem ještě nevěděl, že to Davlágiri, ale byla to Davlágiri a jsem si říkal, tyjo, ta hrana, jo, taková jako krásná hrana, to by se dalo krásně sližovat. No, ale předtím jsem si musel nějakou teda tu 8000 vyzkoušet, co čer nechtěl v Novojičínském horolezeckém oddílu. Jehož členem je, nebo byl i Leoš Lovský, vlastně první Čech na Everestu, mimochodem taky lyžař nejprve a pak horolezec, takže tam se nám to hezky spojuje. A čímž to zdravím, Leoše. Každopádně v Novojičínském horolezeckém oddílu byl kamarád Miloš Palacký, ten se v roce 2006 po třetí šel po zkusit zdolat Mount Everest, nebo vylézt na Mount Everest. Já jsem mu šel pomoct jako s tím výstupem a co čert nechtěl, já jsem vylezl. No a tak se tak nějak jako přes noc stanete slavní.
3: Paráda.
1: No ale bez kyslíku. Ty jsi úplný blázen. Jako, já vím, teďka je to obrovský boom na Everest, v podstatě může vylézt kdokoliv, ale je, v uvozovkách je to tak, když si to zaplatíš, máš na to, že jo, vidíme tam ty fronty, jak u nás tady ráno u určitých obchoďáků, nebudu jmenovat, tak takhle to tam v podstatě taky vypadá, ale jako bez toho kyslíku, víš, neměl jsi z toho obavy, přece jenom to je něco, co se natrénovat asi úplně nedá, nebo v té době možná nedalo, teď už je to možná lepší, ty techniky, nevím.
2: Hele, natrénovat se to úplně nedá, jo, to je jako problém s himalajským lezením, že vlastně to nenatrénuješ, jo, a nikdy nevíš, jak ten organismus bude reagovat na tu výšku. Takový jako benchmark je tak 6000 metrů nad mořem. Některý lidi prostě geneticky nejsou stavení na vysokou výšku a za mě, co jsem viděl z mé zkušenosti, se to většinou rozhoduje kolem 6000 metrů. To už jsem měl zdolaný, jako respektive to už jsem vylezl na Denali, takže jsem viděl, že asi jako ten kyslík nebude problém. To se potvrdilo.
0: Jako, pardon, od 6000 už je potřeba ten kyslík 100% jako, nebo...
2: Některý lidi, jako, když je pošleš do hor, tak jako, hele, jdeš třeba lyžovat na Hintertux nebo někde, jako jdeš z nuly do 3000, jo, a točí se tím, někomu se točí hlava, jo, někdo udělá pár oblouků, chytá dech, někdo to nedá, jako... Za mě jako taková hranice 6000 metrů je něco, kde některý lidi blbě snášejí nadmořskou výšku.
0: Jasně.
2: A v téhle výšce to zjistíš. Jo? Můžeš být špičkovej atlet, můžeš být prostě, já jsem kamaráda na Everestu, to byl mistr světa v běhu do vrchu, Španěl, jo? A prostě v 6000 narazil do zdi. Nešlo to, ačkoliv byl špičkově trénovaný prostě, špičkový atlet běžec, tak vlastně nemohl přes těch 6000. Tam prostě už mu to dál nešlo, jeho organismus to nedovolil. Takže tam je to první, jako kde se láme chleba. No a pak jako on Everest není tak jako moc těžký, on je těžký tou výškou. Jo? Jakože vlastně máš to skoro 9 kiláků, je to prostě hodně, jo. Nevím, myslím si, že jiní by mohli vyprávět, tady si vzpomínám na kamaráda Libora Uhra, čímž toho taky zdravím. K2 má 8-6, jo, a to se nezdá, jo, ale ten těch 300 metrů na tom Everestu jako přidá, jako je to prostě v těch výškách je to strašně moc, jo, takže tím je to jako vlastně ta hora je tím složitá, jako konkrétně Everest. Bez kyslíku, hele, proč, nevím, no, to jako, proč tam chceš vylézt, jo, to je ta jako otázka. Jestli tam chceš vylézt proto, aby se s tím chlubila, nebo chlubil, tak jako OK, jako ten kyslík je asi jako fajn.
0: Pro dobrý, jo, pocit třeba. Jo.
2: No a právě jako podle mě, jako vlastně jako Reinhold Messner, jako že asi nejslavnější horolezec, ještě žijící dnes, tak on definoval v roce 87 vlastně, on tomu říkal Everest by fair means, to znamená jako Everest poctivě. Jo, jakože když chceš jít na tu horu, hej, tak jako když se chceš ukázat, tak pojď se jako fairově porvat, jako jo, rovný s rovným, jako jo, prostě, ale to znamená bez kyslíku. Nemám nic proti lidem s kyslíkem, nemám dokonce ani nic proti těm davům, který tam teďka jsou. Já myslím, že čím více lidí jako bude jezdit na ty hory a vlastně pokoušet se o ně a pobývat v nich, tak hele, jako nevím, jak na tebe působil ten jako pobyt v Nepálu, jo? Ale už jenom, že tam jsi a vrátíš se tady do Ostravy, do Frýdku, nevím kde, tak si vlastně vážíš toho, co tu máme. Jo, jako vlastně jako ovlivní tě to. A já myslím, že pozitivně. Takže já myslím, že jako je dobrý, že tam ty lidi lezou. S kyslíkem nebo bez, se mi to úplně šumá. Vlastně.
0: No dobře, a zpátky z toho Everestu na lyžích? To asi nejde, že ne?
2: Hele, jde. Už to bylo světý, dokonce v 80. letech. Můj skoro jmenovec, Davo Karničar, se jmenoval Slovinec. Tak mě říká kamarádi Davo právě. tak vlastně tento sjel, to byl prvosjezd, teda Everestu na lyžích někdy v 80. letech. Od té doby to bylo světé několikrát. Jsou ještě poslední nějaký, vlastně byla poslední trasa Hardmind of Kular, který nebyl světej a ten sjel Jim Morrison, Američan, minulý rok. Teďka o tom bude vycházet film, doporučuju, na Netflixu asi nebo někde, jako úžasný výkon. Do Hardmind Kularu se dva lidi spustili, ale nikdo už je nikdy neviděl a teďka poprvé ten Američan Jim Morrison to vlastně jako kdyby sjel.
0: No a není problém z té výšky zase potom rychle sjet dolů, zase s tím vzduchem, tak jak to mají potápěči, když se rychle vynoří, tak mají problém. A jestli není problém třeba sjet z toho Everestu rychle do 3000, jestli tam se nemůže točit hlava nebo něco tam může být špatně.
2: No, kdybys to sjel asi jako rovně šusem.
0: No to mě totiž napadlo, jasně, že?
2: Marku, tak... nedoporučuju, jo? Ale můžeš to zkusit. Hele, možná by se něco stalo, ale tím, že to jako sjíždíš, hele, to není jako... Sjíždění vysoký hor je jako extrémně nebezpečná záležitost. Nesmíš tam udělat chybu. Když udáš chybu, seš vlastně jasně. Konec, jako konečná. Mění se ti tam terén, jo? Máš tam jako prašán, máš tam led, máš tam jako firn, jako různý věci, lavinozní terén, jako... Musíš prostě dávat majzla. a vlastně jedeš pomalu. Občas to suneš bokem. Některý třeba na Dowlagery ten klíčový problém je vrcholový kulár. To je hned pod vrcholem. Ale to je takový kulár, vylezeš, když lezeš nahoru, tak ho vylezeš a poznáš ho podle toho, že na vrchu je mrtvej Korejec, jako vysušený, do něho uhodil blesk, tam máš mrtvolu, teďka vylezeš, jako, koukáš mu jako do tváře teda, jako, co z nic bylo, no a máš na zádech lyže a jako nemáš úplně dobrý pocit a u něho si nasazuješ ty lyže.
0: Jasně.
2: A jedeš kulár, který má 60 stupňů. 60 stupňů je prostě jako hodně, hodně strmý.
0: No jasně.
2: Jo, a to nejde tam dělat ani přeskakovaný oblouky. Tam vlastně to suneš bokem, jo, jakože nejde to, jo.
0: Takzvaně hraníš.
2: Hraníš, přesně tak. Tam, kdyby si zkusil třeba přeskakovaný oblouk, tak velmi častá jako příčina úmrtí v těch vysokých horách, a myslím, že ten ostravský rodák to tam jako teda zažil, který tam umřel, tak to je infarkt, no, že ti to ne, srdce ti to neutáhne.
0: Jasně,
2: prostě tě tam
0: pukne.
2: Picne, no.
0: No. Jo, super, perfektní. Jo.
1: Já bych se s ním mohla povídat celé hodiny, my už nemůžem, že?
0: Já taky, no, to je prostě strašně mě to baví. Jestli by přijel, tak určitě to by byl rozhovor minimálně na 2 hodiny. Moc krát děkujeme, bylo to naprosto úžasné.
1: David Fojtík, horolezec, také vlastně businessman a voják v záloze. Krásné odpoledne, děkujeme, Davide.
2: Děkuji moc za pozvání a přeju krásný den všem.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: 16 hodin a 2 minuty, mrkneme opět společně na dopravu. V systému máme jednu dopravní nehodu, a to doktora Šavrdy. Tady u nás v Ostravě jsou v sobě dva osobní automobily. Lidi, jezděte opatrně.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Everybody v závorce Backstreet Back, tohle to nebylo nikdo jiný než kapela Backstreet Boys, my jsme Rychlá Rota, vysíláme živě z naší žlutobílé té jedničky od Gongu, tedy z dolní oblasti Vítkovice, protože tady probíhá HR 2026. Máme dalšího úžasného hosta tady.
1: Máme vlastně hostku a já jsem ráda, že to je velmi vyvážené, že se tady střídají muži i ženy a teďka můžeme přivítat Margaret Starka a je to expertka a konzultantka v oblasti Employee Experience a já vůbec vlastně nevím, co to je, takže já budu velmi ráda, když nám to Margaret a teďka vysvětlí. Krásné odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Co to znamená v češtině? What to go?
2: Tak já to povím po slovensky.
0: Jasně, není problém.
2: Ale můžem to zkusit i preložit. Employee experience je v doslovnom prekladě zaměstnanecká zkušenost o česky, ale my to učíme jako zaměstnanecký zážitok. Takže jsou to různé emoce, které jsou příčinami toho, či člověk se chce zapojit a pracovat, čiže angažovat, alebo či chce z firmy odjít a podobně.
1: No, dobře, tak. A co jsou teda ty důvody, proč člověk chce nebo nechce odejít z firmy a co to vůbec je takový zážitek ve firmě? Pojďte nám to víc rozebrat.
2: Tak aj vy dva, já teraz, při tom, jako robíte tu svou prácu, máte nějaké emoce a to je vlastně ten zážitek. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia dneska odchádzajú, je strata pocitu spolupatričnosti, nejaké souznení, alebo v angličtine belonging. A je to vlastne emoce, ktorá je dneska najčastejším dôvodom, prečo človek odíde z práce, pokiaľ ten dôvod sú vzťahy na pracovisku.
0: A vás si teda objednává kdo? Firma? A nebo se s vámi spojí ten člověk, který chce odejít z té firmy?
2: Firma je náš klient a jsou to firmy, které tuto employee experience designují alebo chcou začat designovat. Je to něco podobné, jako keď máte restauraci a chcete designovat customer experience, čiže čo má zažívat ten zákazník, který přijde sem do Losterie a čo jsou všetko tie kroky od vstupu do tých dverí až po to, že si sadne, ako sa má k nemu personál správať, čo mu má ponúknuť, ako máte akcii. Tak toto všetko má svoju logiku a rôzne tie emoce spôsobujú, že o tej Losterii poviete, že je to super koncept a odporúčite to ostatným. Tak touto istou logikou sa dizajnuje tá employee experience, aby aj vaši zamestnanci o vás hovorili.
1: Aha, a co to znamená, když mi Marek chce zalepiť pusu gafou a už to dvakrát udělal?
2: A cítíte se pri tom ako?
1: Nikdy ho mám chuť zabít, asi takhle.
2: No tak pozrite, presne, to je tá emoce, tá príčina a tu máte důsledek.
1: To samozřejmě, my to bráme do extrému, my si jinak máme velmi rádi, ale my jsme spolu velmi intenzivně, že jo, každý den, takže ono to někdy je nahoře, někdy dole, což si myslím, že ta je úplně, ta křivka je naprosto v pořádku, ale kdy zbystřit a vlastně se tady tímto té firmě skutečně jako zabývat?
2: No, zbystřit vždy, protože employee experience, ak ho máte jako strategiu, tak vlastně preventujete problémy. Lenže firmy robia to, že sledujú hlavně ten výkonnostný ukazovateľ, tu angažovanosť, čiže či ste schopná sa aj nad rámec svojho zdravia prostě upracovať a merajú iba tento výkonnostný ukazovateľ, ale aj keď máte napríklad v týme vysokú angažovanosť, napríklad 80%, tak tá nemusí byť na zdravých základoch. Takže ľudia potom vyhorievajú, alebo majú rôzne psychické problémy, alebo sa ľudia svojich šéfov boja. Takže pokiaľ chcete merať výkon, tak potrebujete vedieť aj prečo ten výkon je a na akých základoch stojí.
1: Jaký je tady rozdíl mezi employer experience a třeba nějakým krizovým managementem? Je to podobné nebo rozdílné?
2: To jsou dvě úplně jiné disciplíny. Krizový management je něco, jako kdybyste zrazu mali problém a potřebovali jste urobiť rychle něco, lebo jinak vaša firma půjde do insolvencie, vtedy se prepína na úplně jiný mód a nie som expert na krizový management a dúfam, že to ma nikdy týka nebude. A employee experience je vlastně, ako predikovať. Keď chce, spýtajte sa vašej firmy, čo je váš biznis cieľ na budúci rok 2027 a potom sa spýtajte, aké správanie od vašich ľudí potrebujete na to, aby ste ten biznis cieľ dosiahli. A tým pádom budete vedieť, aké zážitky tých ľudia majú zažívať vo vašej firme, aby to správanie mať chceli a aby vám v tom biznise pomohli uspieť.
1: A teď mě zajímá, jaké ty zážitky by ty firmy teda měly mít, respektive jaké chtějí mít tie zaměstnanci, co vychází z dat.
2: Jedna sú data a jedna je, že employee experience je konštrukt. Sú to vlastne, predstavte si to ako pyramídu, ktorá má 4 schody. Ten prvý schod sa zameriava na tzv. Pracovné prostredie a tam sa indexuje emócia satisfakcie. Takže či vôbec, napríklad firma chce od vás modernizovať najmodernejšiu aplikáciu, lebo ste banka, ale pracujete na 7-ročnom Lenove. Takže necítite pocit satisfakcie s tým pracovným nástrojom. Tá druhá nadstavba je pocit psychologického bezpečia, či vôbec ako môžete spraviť chybu, čo napríklad v téme inovácií a zmien je strašne dôležité, pretože každá inovácia začína tým, že robíte chyby, až kým nezistíte, že tá chyba není a môžete začať inovovať. Potom ten tretí schod je práve ten pocit spolupatričnosti, čo najviac stojí a padá na dôvere a vytvárania dôveryhodného prostredia. A to posledné je, že sa cítite zjednodušene povedané viac ako proces, čiže ste človek v tej firme a tým pádom zažívate tzv. Momenty, na ktorých záleží. A celý tento konštrukt vytvára rôzny zhluk pocitov, ktoré vám nakoniec dajú tú príčinu chcieť firme pomôcť uspieť.
0: Ja k tomu môžu říct jenom wow.
1: To jsou
0: já jsem úplně v pasti. Jako,
1: nikdy se ti dřív, když se někde pracovala, neptala, jaké jsou tvoje emoce a zážitky
0: ne,
1: a tak
0: ne,
1: podobně,
0: vůbec,
1: že?
0: To je úplně sci-fi tohleto, jo.
2: Až takto?
0: Jo, úplně makej nebo vypadni.
2: A keby se vás dneska vaša manželka doma spýtala...
0: Naštěstí nemá manželku.
2: Dobré, tak...
0: Ani přítelkyni, neskoušejte to v tesle, že vůbec někde táhnout jinde. Vůbec.
2: A vaša ex? Keby se vás vaša ex spýtala...
0: Nebavím se s ní.
2: Vidíte, takže vlastne dôsledkom toho, že ste sa nerozišli dobre, by ste ju nedoporučili ďalšiemu. A tak je to aj v zamestnání.
0: To chápete? Je pravda.
1: Jo, ja myslím, že tohle raději teďka ukončíme, ja sa nechci dozvieť víc o sobě, teda v tom případě. My každopádně děkujeme to vám, Margarete Starka, za expertka a konzultantka v oblasti Employee Experience. Já doufám, že to bylo pro vás velmi jasné a děkujeme za to, že se s emocema a s názory vůbec zaměstnanců pracuje. Díky za to.
0: Děkujeme moc krát, mějte se krásně, hezké odpoledne.
2: Takisto, děkujeme velmi pěkně.
3: Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje? Reklama na nejpopulárnějším

0: You don't notice a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

0: Rychlá rota na Fresh Radio a máme tady posledního hosta v dolní oblasti Vítkovice na HR-ku neboli na HR-ku 2026.
1: Je to tak, blížíme se do finále, víc už toho nestihneme, protože tady už se začíná pomaličku vyklízet a balit a já jsem ráda, že ještě za náma přišel Petr Pasek. Je to člověk, který se stará o jazykovou výuku a doučování pro děti hlavně, ale asi nejenom pro děti a já řeknu sluně. Víš, co to je?
0: No vím. Vládě od sluna.
1: No, tak dívej, ještě něco jiného. Krásné odpoledne.
2: Dobrý den, Petr Pásek, sluně svět jazyků.
0: Sluně svět jazyků, no, tak už víme zase více.
2: Sluně svět jazyků se zaměřuje na jazykovou výuku pro firmy a protože jsme vymysleli nový benefit, který se jmenuje Sluně doučuje, tak teď nabízíme firmám benefit pro zaměstnance v podobě doučování dětí zaměstnanců.
0: Aha, to znamená, že vlastně firma zaplatí nějaký budget, jakože bonus pro zaměstnance, kdy jak zaměstnanci, tak děti se můžou doučovat nějaké cizí jazyky, nebo?
2: Tak, přesně tak. Nicméně to doučování je zaměřováno vyloženě na děti. My říkáme, že se učí děti a mladí od první třídy základní školy až pro poslední ročník vysoké školy, všechny předměty v onlineu, i ty krizové momenty typu maturita, přijímačky, přechod ze základní na střední, ze střední na vysokou.
1: Petře, jaké jazyky u vás se můžeme naučit?
2: Tak u nás se můžete naučit všechny jazyky, my garantujeme 115 jazyků, nicméně ty nejpopulárnější samozřejmě jsou angličtina, němčina, španělština, polština a čeština pro cizince.
1: Máro.
0: Mě samovito. Rozumíme.
1: Mara by se totiž rád jako učil třeba aspoň anglicky, že Máro, to je tvůj sen.
0: Můj mozek už na to nemá kapacitu.
2: Ale možná budeme zavádět i češtinu pro Ostrava.
0: Jo, tak to by jaký vůbec nebylo špatné. Já bych hlavně zavedl češtinu pro Pražáky, jo, to by bylo úplně nejlepší.
2: To bych taky souhlasil,
0: protože
2: ano.
0: Když se dneska člověk dívá na ty pražské televize a slyší to jejich AK, tak já bych tu televizi, když stála 60 litrů, nejraději někdy vyhodil z okna. Sorry.
2: A přijdu deal, což znamená přijdu později. Ano. Ano, to nám taky trhá
1: přijdu
2: uši.
1: Deal? Jo? Přijdu deal, to
0: přijdu
1: ani deal,
0: přijdu později, no.
1: To já jsem úplně mimo teda v tom případě.
0: Buď ráda, ty totiž nemáš televizi.
1: Ne, nemám. Dobře, pojďme ke sluněti. Je možné třeba ve věku právě Marka se ještě naučit nějaký jazyk, nebo už je to úplný nonsens?
2: Tak Marek podle vzhledu je velmi mladý muž, takže samozřejmě dá se to naučit. Ale jinak jazyk se dá naučit v každém věku, takže to je o vnitřní motivaci a o těch možnostech a potřebách, které každý jednotlivec má.
1: Který jazyk je v podstatě nejsložitější nebo nejdéle se učí, když to úplně takhle jako zjednoduším?
0: Za mě francouzština.
2: Tak pro hodně cizinců, kteří žijou v České republice, je nejtěžší čeština. Takže čeština pro cizince je samozřejmě těžká, ale tady třeba, když jsme v Moravskoslezském kraji, tak tady je hodně těžká korejština, tady je hodně korejských investorů, takže korejština je taková jako velmi špatně uchopitelná a vlastně potom i ti korejští manažeři, i ti čeští zaměstnanci přechází do angličtiny, která je vlastně jakoby nejjednodušší mezinárodní jazyk. Mm.
1: Jak jsme na tom s úrovní angličtiny nebo jazyků celkově? Roste poptávka? Já vím, že mladí, tak to už jako ti už umí perfektně anglicky.
0: Někteří už to jedou od školky.
1: Někteří
0: no.
1: To už prostě, to je bomba. Ale jako, myslím tak globálně, stoupá to i přece jenom ti dospělí chodí se třeba učit nějaké jazyky?
2: To, že mladí umí anglicky nebo jiným jazykem, je do jisté míry pravda, ale není to určitě jako napříč celou populací. Je to nějaká určitá sociální bublina, buď těch, kteří měli možnost se učit, nebo kdy je rodiče motivovali. Takže ne všichni se domluví. Nicméně poptávka stále je, ale měnící se. Máme vlastně poptávku hlavně po specializovaných kurzech, kdy se učí buď technická angličtina, nebo právní angličtina, nebo nějaké specializované obory.
1: Dobrá. A o jaký jazyk je největší zájem?
2: Tak přirozeně je to angličtina, to nám dělá 75% naší práce a je to proto, že vlastně celý svět mluví anglicky a i když samozřejmě jako nejrozšířenější jazyk na planetě je čínština, hindština v Indii, kdy jich prostě hodně těch lidí, že jo, tak dneska bez angličtiny vlastně se neobjedete v tom mezinárodním biznise.
0: Já myslím, že jede taky portugalština, protože mi se zdá, že ty státy té Jižní Ameriky, Střední a Jižní Ameriky, že tam valí tu portugalštinu, ne?
2: Portugalština jede a já jsem osobně milovníkem brazilské portugalštiny, mám tam i udělané PhD v Brazílii.
0: Wow. Pěkně.
2: V portugalštině, takže to jako souhlasím s váma. Nicméně většinová Latinská Amerika mluví španělsky.
0: Španělsky.
2: Jo, i když je zajímavé, že v té Jižní Americe jsou vlastně i 5 evropských jazyků, tam se mluví i anglicky, i francouzsky, i holandsky. Tam jsme bývalé teritoria těchto zemí, které kolonizovaly Jižní Ameriku.
0: Ještě mi napadla jedna taková otázka, slovenština, protože tady v České republice pomalu už slovensky nerozumí nikdo, nebo ti mladí rozumějí málo kdo, protože to jakmile to zmizelo z televize a vlastně to upadlo. Jak to vypadá ze slovenštinou?
2: Slovenština se neučí jako jazyk, ale je to zajímavý dotaz vzhledem k překladům a tlumočení, které děláme taky. Slovenština vlastně, když potřebujete oficiální překlad nebo oficiální tlumočení pro soud, pro svatbu, tak musíte mít tlumočníka čeština a slovenština. A hodně párů si vlastně neuvědomuje, když si bere Čech Slovenku, takže by měl mít tlumočení, protože potom ten druhý, když se Slovenka vzala v Česku, tak může deklarovat potom, že nerozuměla.
0: Aha,
1: to je hodně dobré, to jsem vůbec nevěděla, že to takto funguje.
0: No, tak se hlavně nevdávej.
1: Pojďme teďka ještě k té hinštině. Já miluju Indii, miluju Nepál a tam prostě tu část, takže když se budu chtít učit hinsky nebo nějaký podobný jazyk, to taky se u vás můžu naučit?
2: 100% u nás se naučit jakýkoliv jazyk. My umíme i perštinu, i jiné další jazyky regionální, ale ta hinština samozřejmě je zajímavá, nicméně je to obtížný jazyk.
1: No tak já si nedávám malé cíle, že? Máro, a ty, jaký jazyk by ses chtěl ještě naučit? Pojď.
0: Nebudu se už nic učit.
1: Ježišmarja, jenom v představách, ne?
0: Ale kdybych jako uměl anglicky, nebylo by to špatné, ale prostě opravdu, já si myslím, že už mozek nemá na to kapacitu. Jako.
2: Mozek má kapacitu na všechno a mozek je sval a mozek v jakémkoliv věku je třeba trénovat, protože jinak skončíme v Alzheimer centru.
1: Tak.
0: To je příjemný
1: konec. Tohle potřeboval slyšet, Petře, já velmi děkuju.
0: To je příjemný konec, jako, to je dobrý.
1: Dobře, kde se můžeme odkazovat?
0: Pořád lepší Alzheimer centr než Parkinson centr.
1: Pojďme teďka k tomu, kde se na vás lidi mohou obracet. Prosím, řekněte, kdybych se teda chtěla jít učit, kam můžu, koho kontaktovat a kde.
0: Webovky a tak.
2: Jasně. Kdybyste chtěli se dozvědět více, tak sluně.cz anebo to doučování sluně.cz.
0: Perfektní. Moc
1: děkujeme krásně. Petr Pasek, ředitel Sluněte jazykové výuky a doučování všech možných jazyků, na které si vzpomenete. Děkujeme krásně.
0: Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne všem. Rychlá rota.

0: neuvěřitelné, jak rychle to uteklo, ale HR-ko neboli HR-ko 2026 jde do svého finále.
1: Ano, ano, je to tak a my doufáme, že za rok se tady opět potkáme. Jak tady máš člověče jeden rozhovor za druhým, tak kdybych tady byla 15 minut a už jsou to 3 hodiny v podstatě.
0: Je to
1: neuvěřitelné.
0: Je to prostě, je to super, jo. Hlavně, že ty lidi tady, co byli, tak věděli, o čem se baví, věděli, na co tě chtějí pozvat, jaké zážitky ti chtějí povykládat, prostě bylo to naprosto skvělé.
1: Ano, byla to opravdu krásná skupina odborníků, celkově to HR-ko je velmi povedená akce, takže rozhodně doporučuji příští rok navštívit. No a Máro, my se blížíme do konce, že?
0: Jo, finále je tady, za chviličku si dáme ještě nějakou muziku a samozřejmě taky dopravu, no a zítra
1: je
0: se
1: pátek.
0: Opět potkáme ve studiu, nebo uslyšíme se ze studia z našeho fabriku po 14. hodině. A tady dneska ještě, co vás čeká, tak určitě je tam Aleš Bruna se svým Freshmixem a čtvrtečňáci, já teďka dneska přesně nevím, kdo tam bude, jestli tam je Puls, ale je to možné.
1: Je to možné, ale co je ještě víc možné a co je jisté, tak zítra je pátek, řekla bych, že Mára má svátek, ale Mára má narozeniny, takže kdo mi mu chce koupit dárek, tak to ještě stihne.
0: No tak klídek, jo. Tak jo, mějte se fajnově a
1: čau.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Doprava.
1: Pomaličku, ale jistě je tady 17. hodina, takže ještě naposledy dneska doprava. Jedna aktuální dopravní nehoda je na křižovatce doktora Martinka z ulici Horní, to je ten kruháč, který tam je, a jsou tam v sobě dva osobáci, tak tam určitě jeďte opatrně.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.

Dneska čtvrteční odpoledne či podvečer. Pravda, už se smrháká trošku dříve než v létě. Jste na Freshy in the Mix, startujeme tu dnešní dvouhodinovku. Aktuální věci, novinky, staré jedy, prostě na pohodu. Hezký poslech, tohleto je Kim Petras, její Autobahn.

Dneska kapela Pet Shop Boys vydala nové album, jmenuje se A Man From The Future. A není to úplně normální album, bohužel teda. Je to příběh matematika zhudebněný s dětskými sbory, symfoniákem a také nějakou elektronikou a zpěvem, ale není to úplně normální studiové album. Tady jsou Pet Shop Boys, jejich klasika Love Comes Quickly.

Na tom novém albumu je 8 tracků, potom 8 instrumentálek. Vždycky je to s povídáním na začátku a s nějakou muzikou, někdy dětskými sbory, někdy symfoniákem, někdy jejich zpěvem a elektronikou. Jako zajímavé to je v každém případě. Ale asi z toho žádný velký hit, jako třeba ten druhý největší pořadí tedy. O West End Girls vyšlo Love Comes Quickly. Jasně měli cesty in go west, ale tohle to byly ty pravé začátky na Altananta Kreslova.

Přistáli mi také do kompu zajímavé remixy od kluků z přátelných klubů. Tady je Nina Simone, Austin Mills remix, I Put Spell On You. Tak to udělala i ta, no. A co pak byla u nás v Ostravě, no, v garážích, no. Teď mi to vypadlo, to je výborné. Taková ta vysoká DJka, anglická. No, já si vzpomenu. Jasně,

Taky Majčiko přistálo v novém remixu Jazz Dizzy Howard Hill Edit. Na první poslech je to zrychlené, tedy našlápnuté. Tady víc friendly, víc tanečnější za mě.

Can Swim. Nová britská hvězdička v klubech a éteru. Dance, dance, dance. Teď to sází jeden hitík za druhým. Všechno lepší kvalita. Když to řekl, tak jakoby, co se týče prodejnosti.

Fresh on the Mix, ten čtvrteční na pohodu, zatím jako lehce tanečně, ale žádná divočina. Přidám také osmdesátkové funky od kapely Spargo, You and Me.

Pokud se nepletu, bylo to duo, bylo z Holandska. A na svém kontě mělo pár tehdejších hitíků, které přežili až dodnes. Dnes z nich právě teď v rámci vzpomínání na Freshy, You and Me.

Ricky Martin, La Bomba. JDZ Howard Hill Remix. Je přispěli trošku do mlína povícero v rámci dnešních remixů na Freshy.

na Strulní. Modré nudly a ta španělská enkláva, těch španělských žijících studentů, študáků je tady čím dál tím více. Normálně udělali skvělou atmosféru a sázel jsem tam reggaetony a španělské věci. To bylo to prýma, připadal jsem si jim jako ve Španělsku. Tak za chviličku pokračujeme in the mix. Jdeme tady

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

Jsem zpátky se mnou jeho korejka Peggy Go. Její woman. Tedy vlastně obě. A vlastně dneska už je víc pohlaví. Pardon. A prostě woman.

jasně i v této části budu přidávat nějaké staré, staronové remixy. Self Control, Lara Brenningham. Takzvaný The Soft Remix taky přistál dneska ráno do kompu.

Původně má písnička takových 106-107. Vidíte, a dneska se to dá tak technicky udělat, že to vypadá, jak kdyby to byla původně i taky rychlá písnička od Lori Brenningham. Původně samozřejmě Italo Raff, originále Self Control.

ale jo, velice vkusně udělaný remix, takzvaný friendly remix, který úplně nezatlačí, nezakope tu původní věc. Je tam, jenom trošku zrychlená, našlapaná a dobrá. The Suffer Remix.

Vedle Fischera asi dvě nejzajímavější v současné době australské, nebo v posledních třech, pěti letech, no dobrá. V Austrálii je taková líheň dobré taneční muziky, zajímavé taneční muziky. A Dom Dolar určitě mezi ně patří s Fischerem. Naked! Já myslím, taková přelomová písnička od něj, která se chytla i tady v Evropě.

nevím, možná to bude na cíli Kamila, ale co takhle ho dotáhnout na bíci, že jo? I když vlastně on teď je na vrcholu, je strašně drahý. No, uvidíme, necháme se překvapit. Na zimní edici teda určitě nebude, ale možná na té letní zase tady v Ostravě, co? Co? Že by zazářil Shine on you, baby.

Let's groove tonight. Flash 89 edit. To jsou slavní Earth, Wind and Fire na Freshi. Opět vzpomínáme. Ale pozor, s klasikou kvalitně vzpomínáme.

A víc, tohle to je samozřejmě remix roku 2026, který je verze určená pro kluby dnešní, pro ty současné mladé.

se dělá skoro nebere sem example. Teď pravda, o něm moc není slyšet. Když jsem byl v Dublinu, tak normálně jsem ho viděl, že hraje v místních klubech, tady doma. Kdo ví, jestli ještě stvárá nějakou muziku chytlavou, taneční, úspěšnou. Tady je klasický kousek. One go quickly.

Manona Kylie. Další verze z alba, nového alba od Madony. Love Sensation. Už to udělala teď i s Charlie XCX. Můžete si vybrat, kterou chcete poslouchat. Já nabízím právě tuhletu s Kylie. A jste na Freshi v rámci čtvrtka. Jedna mix.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní tříchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Tak pokračujeme ve čtvrteční mixování. Tady jsou Lost Frequencies, budou taky na Beats for Love v zimě, na té zimní verzi v Brně. Tak určitě tam tuhle tu svoji novinku a dobrou novinku budou hrát. Don't forget, hezký poslech.

poslední době se dokonce pustil do Depeche Mode, Enjoy the Silence nebo do Red Hot Chili Peppers. Tady je Armin van Buuren na Freshie in the mix.

Předám také Nickyho Jama s italským DJem a producentem Zenarem. Taková chytlavka, no. Navíc taneční, takže docela povedená.

Tenkrát to udělali britští Libertix. A v Anglii, nebo spíše na ostrovech, to byl docela velký hit. I ve středu Evropy, dobře, no. Do Ameriky se to tenkrát moc nedostalo.

Viděl jsem naživo Sweet Dreams od kapely Eurythmics tady v Havířově a výrovských slavnostech. Tady je Cactus Remix. Samozřejmě bez Lenny Lennox s Vanessou Amorosi, s novou zpěvačkou.

Moving to the Sun, asi nejhranější písnička letošního léta, myslím tady v klubech, ale jo, možná i v éteru, jak kde ovšem, že jo. Tady je nová verze, takzvaný KVRL Trap Edit Mix, francouzský Ujil a Ultranate.

Tlačíme to do finále téhleté další části dnešního čtvrtečního mixování. Pak nás čeká předělový megamixík plný staré, dobré, filmové, 70-kové muziky. Ale přidám ještě Karol G, taky z Judalina Rusovským. Takzvaný Michael IBM Remix velkého hitu, který vlastně zase čerpá ze staré písničky. Bebine, wow!

0: více jak 3 roky. Jak už jsem avizoval, jak už jsem sliboval, zakončíme to starou filmovou muzikou ze 70. Tak doufám, že i u toho budete.
1: Fresh Radio.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. 2 noci, 2 haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
4: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudno tuctovka. Od teambuildingu přes family day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

budeme vzpomínat, dáme si filmové písničky ze 70. let. Jasně, hlavně ty nejznámější, to znamená Pomádu a Horečku sobotní noci. I když ne, tak úplně zase, no. Stay in the life, Bee Gees, hezký poslech.

Jasně, nejznámější asi Horečka sobotní noci. Ta byla průlomová. A kdo by se taky na jiné filmy ze 70. No, i když vlastně jo, jsou tam klasiky, jasně,

Fugees, Jive Talking. Tady Robin Morris Gibbové. Ale taky ještě předčasně zemřeli Andy. Byla silná australská čtveřice. Jdeme ujívat auto. O automyčce ruční samozřejmě tehdy. Car Wash. Další filmový song ze 70. Slavný. Naštěstí přežil film. Tady jsou Rolls Royce.

My to samozřejmě tlačíme do finále. Pokud mě chcete vidět v pátek, tak jsem odpoledne v hotelu Jura na Čeladné. Vzpomínáme a paříme až do 10. hodiny. A pozor, od 12. hodiny jsem v musicalu Rytmus, bývalý Slovan v Třinci. Tam rozjíždíme party po kapele Heffron, což je živá rocková, tvrdší kapela, a po ní nastoupíme a od půlnoci, tak tam se můžeme potkat taky. To je pátek. A v sobotu klub Angels. V Ostravě Porubě na Maďarské Angels Club Number One. Tam jsem v sobotu, tuto sobotu poprvé, tak přijďte mrknout, jestli to umím. Haha.

Tenhle hluboký vokálek zazněl ve spoustě filmů, protože je romantický a saletový Barry White. Can't get enough for your love.

Tuhle tu písničku také složili Bee Gees, ale na soundtracku z Horečky sobotní noci zpívala právě Ivona Elliman. Tady máme v rámci filmového vzpomínání ve finále čtvrtečního mixování.

Tady máme draka. The Dragon, Lalo Schifrin. A jako dneska už jsou ty filmy skoro zapomenutý, opravdu až na ty úplné klasiky. Taky některé vypadají komicky, ale muzika, pozor, muzika možná přežije ty filmy. Asi jo. Dívat se na to už možná nedá, ale poslouchá, ano.

už to dotancujem. Ještě jednou, říšní tanec, říšní tanec, Horečka Sobotilci. You should be dancing. A Travolta na světelném parketu, nezapomenutelný klip k tomuto songu, filmovému songu. A všechno. Dotancovali jsme.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Break Room.

0: Takže čaute všichni, vítáme vás u naší první denové session. Já jsem Stresscat, tady momentálně za mixem je Sickness a následující dvě hodiny budou patřit drum bassu.
1: Čeká nás pořádná porce hudby, nějaké zajímavosti ze světa drum and bassu a taky samozřejmě náš dnešní host Mados, který nám později naservíruje vlastní 30-minutový set.
0: Takže volume up, jdeme na to!

Tak tohle byl, jak říkala Sickness, celkem euforický track. Já vždycky, když to slyším, tak mě úplně zaplaví prostě láska a všechno takové tomu podobné. A no, každopádně teďkom jsme vybrali od Wilkinsona You Said To This. Myslím, že tohle taky moc dobře každý zná. A opět pro mě tohle je něco, co mě vždycky vrací na festivaly a všelijaké tady tyhle ty akce, tak

Další dramová pecka, kterou zná každý raver. Velmi euforický track zase. Připomíná mi taky nějaké festivaly. Tak poslouchejte.

Teďka jsme se přesunuli z Liquidu na takový Jungle. Za mě je to jeden z mých nejoblíbenějších tracků. Má v sobě celkem takové dramové kořeny. Jmenuje se to Originál natah. Je to Originál natah 25. Je to track, který vyšel k 25-letému výročí toho originálního tracku, který vyšel v roce 1994, jestli se nepletu. A jak říkám, za mě je to totální banger a opět by to měl znát každý, kdo poslouchá drum.

Jenom ještě taková vsuvka, pardon, a v tomhle tracku můžete dost jasně slyšet Amen Break, který je vlastně základem drum bassu a trošičku víc si o něm povíme za chvíli.

0: Watch out.
1: Tak, teď se přesuneme od džunglu k deepům a tyhle tracky, co budou hrát, jsem teda osobně vybírala já, za mě to jsou totální masterpiece, tak objevujte něco nového a užívejte.

Tak co, líbilo se? A mimochodem zítra, čili 16.10. pro všechny, co tahle hudba oslovila, v Etáži je akce, kde k nám přijede Klinikal. Je to za mě něco nového na ostravské scéně. Určitě to běžte podpořit, určitě doporučuji všema deseti. A teď přecházíme k něčemu podobnému, ale je už to takové trošku.

0: Tak, tohle byl Closer Enemy od Spectiva. A momentálně nám bude v podkresu hrát od Force Kitana. A nám začíná právě první D&B fact, co jsme si pro vás připravili. Takže otázka pro dnešní D&B fact zní, jak vlastně vznikl drum bass. Tak, Sickness, můžeš.
1: A nebylo by to tak, že se jednoho dne někdo probudil a řekl, teď vznikne drum and bass, teď to vytvořím, teď to udělám.
0: Přesně tak, kořeny najdeme v britské rave scéně, koncem 80. a začátku 90. let. Hlavně teda v breakbeatu, v hardcoreu a v junglu.
1: A právě jungle je pro vznik drum and bassu zásadní. DJ začali sekat breakbeaty, zrychlovat je, vrstvit basu a experimentovat se zvukem.
0: No a postupně se z toho během první poloviny 90. let začal formovat sound, kterému dnes říkáme drum bass.
1: A s tímhle se vlastně roztrhl pytel. Na liquidy, jungly, jump up, neurofunk, dancefloor a spoustu dalších stylů.
0: Takže až teď uslyšíte tenhle rychlý breakbeat nebo tuhle pořádnou basu, tak už přesně budete vidět, odkud má kořeny.
1: Je to právě ten zmiňovaný Amen Break.

Tak, teď nám začíná hrát We Don't Lie od The Upbeats. Za mě je to celkem takový funky groove. Je to dobrá skladba, užívejte.

Tak teď nám hraje další banger, jmenuje se to Selecta a je to Chasing Status a Stefflon Don. Myslím si, že to je další track, který hodně dramařů zná a myslím si, že i nedramařů.

Tak, teď máme další banger, už to začíná být takové trošku tvrdší, přesunujeme se pomalu z mainstreamu a za chvíli se přesuneme i do jump upu. A tenhle track, který hraje, se jmenuje Chant a je od 1991, nechtějte po mně, abych to vyslovovala anglicky.

Takže teďka si tady dáme dva tracky od umělce jménem Kefren, je z UK. Našla jsem ho na Instagramu, ale myslím si, že jeho tracky stojí za zmínku tady v tomhle rádiu, takže poslouchejte, jmenuje se to Over You.

další Kefrenův remix, tentokrát na Let the World Burn od Chrise Greye. Takže si užijte poslech, protože tady tohle je klenot.

0: believe what's happening. Bass so dirty, got the old place rattling. Raise them up, start clapping them. I just took a trip, now I'm traveling. Toto byly pořádné žabí zvuky. Čeká nás ještě jedna nálož a poté se přesuneme k našemu hostovi, který tady k nám dorazil do studia jménem Mados. My tě tady vítáme, Madosi, a těšíme se na otázky s tebou.
1: I just took a trip.

0: Tak a teď už se pomalu dostáváme k tomu, na co jsme se dneska těšili.
1: Tak jak jsem už zmiňovala, tak k nám dorazil host jménem Mados. Ahoj, my tě tady vítáme.
2: Ahoj.
0: A než ho pustíme za playery, tak si dáme pár otázek. Tak jestli by se nám v krátkosti představil.
2: V krátkosti, jsem Mados, dělám hudbu, věnuju se Next Gen Audio Labelu a to je tak všechno ve zkratce.
0: Já jsem četla, že jsi studoval produkci někde v Anglii a v Irsku, tak můžeš nám třeba k tomu něco víc říct?
2: Chtěl jsem studovat primárně v Anglii kvůli zvuku, který vlastně hrajem, ale tam to nevyšlo, tak jsem šel do Irska a nějak jsem to doklepal. Životní zkušenost.
1: To je velmi zajímavé, tady tohle z toho.
0: To je jako klobouček. A když tak bys představil plus minus svůj zvuk, protože ne úplně všichni ví, co to je pojem, co jsi vlastně řekl, tak když by si to třeba plus minus rozvedl do více žánrů, tak co přesně hraješ, co od tebe lidi můžou čekat?
2: Tak dost se to liší, občas to jsou dubstepy, občas je to UK garage, občas je to drum and bass, jump up, rollery. Občas je to house, takže z každého rožku trošku.
0: Tak to seš celkem takový i multižánr, když hraješ i ten house, to je super. A my si teďkom asi na tebe dáme pár těch rychlých otázek a vůbec nad tím nepřemýšlej, prostě střílej odpovědi.
2: Jdem na to.
0: Tak si k nás začni.
1: Liquidy, rollery, jump upy nebo neuro?
2: Jump up.
0: Nejlepší Denver track všech dob.
2: Get Down VIP od Magenty a Critical J.
1: Nejlepší drum and bass festival.
2: Asi Lir.
0: A nejlepší rave, na kterém jsi kdy byl?
2: Tak to budou Janovičky, BCB Summer Jibbing.
0: Dobře.
1: A mě ještě zajímá tvůj největší DJ fail.
2: Asi nefungovala fleška.
1: Na nějaké velké akci nebo něco menšího?
2: To už si asi nepamatuju, moc to nestalo, možná bude dneska fail.
0: To musel být celkem stres. Já vím, co to je stres. A kdyby si měl popsat jedním slovem, co pro tebe znamená drum bass nebo celkově hudba?
2: Banger.
0: Banger, dobře. Tak já myslím, že plus minus to máme a my se teď pomalu přesuneme, nebo teda našeho hosta přesuneme k playerům a ten vám teda zahraje svůj set plus minus půl hoďky. Tak užívejte.

Ještě bych jenom tak chtěla dodat, že Cheese & Status vydali nové album a dělají k tomu dokonce i tour a mají zastávku tady u nás v Praze, takže kdo můžete, určitě běžte, protože to bude kalba století.

Tak jo, tak my se teď přesouváme teda k setu od našeho hosta. Pořádně si to užijte, já si to taky tady užiju, tu půloďku, a věřím, že to bude odpal.

0: Tak, tohle byl Mados. Za mě osobně tenhle set fakt jako bomba. Hodně jsem si to užila, hodně super tracků.
1: Taky jsem si to hodně užila. Děkujeme za tak rozmanitý výběr tracků.
0: Ano. My ještě na tebe máme takových pár otázek, respektive asi plus minus tři. Nás by zajímalo, jak dlouho vlastně hraješ?
2: Hraju 10 roku přesně.
0: Ty brďo, tak to už je jako dlouhá cesta. A jak ses k tomu vlastně dostal?
2: Těžko říct, asi sledování Martina Garrixe a jeho Radio Sessions. A potom mě do toho dotáhl bratránek, že jsme vlastně hned týden potom, co jsem měl první kontroler, šli do klubu.
0: Tak jo, tak to je hodně zajímavá cesta.
1: Já poprosím Marťu ještě o třetí otázku a potom se na to vrhnu já.
0: A tak jo, tak pojďme ještě. Kdo je tvoje inspirace?
2: Moje inspirace jsou určitě kluci z labelu. Máme tam spoustu šikovných typků, Valentina, Onlinera, AK Madzeta, Magentu, samozřejmě Criticala, Jaye, Subska a spoustu dalších, takže kluci takhle mezi sebou vlastně jsou největší motivace.
0: Takže hlavně takhle vlastně z okolí.
2: Přesně tak.
0: Tak to je super.
1: Paráda, já teda se přesunu na svoje tři otázky a já bych se tě chtěla zeptat, za těch 10 let už asi musíš vědět, jakým směrem se chceš vydat, tak jaký je tvůj cíl momentálně třeba?
2: Aktuální cíl asi nevím, úplně přesně nedokážu definovat tady v hudbě, protože všechno, co tak si nějakým způsobem umanu, tak do nějaké kratší chvilky se stane. Víš, třeba kluci z labelu, co dohodili Lir, minulý rok vlastně Beats for Love, teď celkově label roste, takže ty cíle se tak postupně objevují a vlastně se objevují těsně předtím, než nastanou.
1: Dobře, děkujeme za odpověď. Ještě mám dvě takové otázky, jedna úplně mimo téma, ale ještě k tématu kdyby ses mohl vybrat do konce života, co budeš hrát? Co by to bylo? Jenom jeden jediný žánr.
2: Žánr,
1: ano.
2: Asi drum and bass, protože jde hrát i v nižších tempech a někdo dokáže drum and bass nazvat i houseový track, takže takhle drum and bass.
1: Dobře, a teďka úplně mimo, kdyby si měl dostat 1 000 000 korun a utratit ho za týden, co by si s nimi udělal?
2: Investoval.
1: Dobře, děkujeme teda. Takže to byl Mados a my se vrháme už na Neurofunk.
0: Ano, moc děkujem a doufáme, že jste si ten poslech užili úplně stejně jako my, protože jsme kývali hlavama jak holuby.
2: Děkuju moc.

A jak už jste si mohli všimnout, my už jsme se po našem hostovi přesunuli vlastně k neurofunku. Je to teda jeden z těch tvrdších subžánru drum bassu. Tak uvidíme, komu se to bude líbit, komu ne.

0: Momentálně nám tady hraje pořádně tvrdý neurofunk. Poprosím Sickness, jestli by nám řekla, co je to za track.
1: Je to Beyond Zero a je to vydáno pod labelem Stonks Music. A momentálně tady nahazuju Syndicate a Direct Shift a je to track Put 'em Up, který má neskutečný groove. Tak poslouchejte.
0: Užívejte.

0: Fresh Radio.
1: Tak, teď si pustíme novinku, je to od Killboxu a jmenuje se to Without You. Za mě je to úplně totální banger opět a jenom taková zajímavost, oni vydali takový speciální vinyl, který vypadá, jak když sundáte nějakou vlastně takovou tu...
2: Pilu.
1: A je to celé vlastně od krve, vypadá to fakt strašně mega cool, ale jako good luck všem, kterým skončí jehla na konci a no, pojďme si to poslechnout. A world without rules and people. A world without you.

takže pardon, já jsem to řekla naopak. Je hlada vlastně zvenku dovnitř, takže oni si musí dávat vlastně pozor, kde tu jehlu nastavují, ale to je asi jasný, že jo?

Takže na závěr tady si dáme remix na velmi známý track od Lady Gagy jménem Paparazzi. Velmi hodně lidí ho určitě zná, tak si pojďme poslechnout bootleg od BRDK.

0: tak musím podpořit naši scénu a chtěla bych vám pustit track od MZho se jménem Higher, který má úplně neskutečný vokál a neskutečně se mnou pracoval, jak jsem ho slyšela poprvé, takže doufám, že z něho budete mít stejně skvělý pocit, jako jsem z toho tracku měla já. Takže si užijte noc a mějte se krásně.
1: Za mě já bych jenom chtěla dodat, že po dlouhý době vyšlo něco, co je fakt jako silné a vyvolává to ve mně nějakou emoci, když to prostě slyším, a ještě větší potěšení je, že to je prostě z české scény.

0: Trest FM.
1: Tak jo, my se s váma loučíme, já jsem Stresket.
2: A já jsem Sickness.
1: A tohle byl TR on Air.
0: Buď fresh!
1: Užijte si večer, doufáme, že jste si užili poslech s náma, že jste si užili naši první vysílací epizodu a snad se slyšíme i na příště.
2: Velmi děkujeme za poslech hlavně a že jste s námi byli až do konce, jestli teda.
1: Tak se mějte.
0: Osm, 86 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM. Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
2: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj teambuilding, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. beskidek.cz.

Tohle je Mike. Wow. Pije potichu, dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže.

0: tě neutekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách prosklený.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

hrajeme nejluxusnější house music pro vaše pár.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Night.
1: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mý tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu víc busy.

0: Time.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
2: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. Umpark.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

večeři, ale dřív než se najedli. Potom se mi na večeři přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večer, říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snude na váš bis. Srdce jak tvář na stavu na ráne, ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snude na váš bis. Srdce jak tvář na stavu na ráne, ale nebolí mě nic, jenom láska čoru.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Já jsem fentanyl míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po městě 200 AMG, respekt je vždycky